jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako delie studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Oh, žízeň je veliká.

0: Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suchá. No a teď pojďme opět připomenout, že my blaniští krajanci vyrážíme třikrát týdně do terénu a přinášíme tipy na hezké výlety. Takový horní hrad Hauenstein v Karlovarském kraji, ten rozhodně stojí za návštěvu. Co je to za hrad? Tak to mi nedávno prozradil hradní pán, pan Pavel Palacký.
1: My ho už tady po léta opravujeme a provozujeme jako zážitkový hrad. Takže pozveme k návštěvě prohlídkových okruhů, máme tři po hradě a v jeho okolí, ale také třeba k pobytové aktivitě. To znamená přespat na středověkém hradě v našich zařízených komnatách, dopřát si něco dobrého k jídlu a pití, a nebo si tady uspořádat nějakou zážitkovou akci, kterou si buď uspořádají sami podle sebe, anebo my ji připravíme na míru poptávce.
0: Celou reportáž, fotky, videa nejenom z tohoto místa, ale ze všech těch výletů, které jsme absolvovali, najdete na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: A jsou jich tam stovky z celé České republiky, tak doporučuju. Teď už posílám další hezké české a přeju pohodovou noc.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vyn.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno a místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude převážně oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví i polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům @klicperova.cz.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

Krásnou a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 26. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Luděk. Blahopřejeme. 46. narozeniny slaví americký herec Kevin ze Sám doma, Macaulay Culkin, tak všechno nejlepší. No a před 4 lety nás opustila báječná česká zpěvačka Hana Zagorová. Jo, tehdy to byl velký šok. Ale Hanka společně s písničkami zůstává s námi dál. Dnes tedy vzpomínka na Hanku Zagorovou. 4 roky je nás opustila a odešla do hudebního nebe. Teď už posílám další hezké české písničky a přeju pohodovou noc.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno a místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude převážně oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví i polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na Zátočí v historickém Liebigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na Zátočí.cz.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Nemáme ani moře, ani velehory.
5: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
6: Zlaté české ručičky.
7: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
6: Zlaté české ručičky u nás
8: na Blaníku.

0: Stále posloucháte Radio Blaník. Vlasta Sok přeje krásné začínající ráno v naší společnosti a pojďme se podívat taky do minulosti s datem 26. srpna 2026. Začneme v roce 2004, kdy byl otevřen pražský tunel Mrázovka na Smíchově. Motoristům se tak výrazně zkrátila cesta mezi Strakonickou ulicí a Břevnovem. Výstavba kilometru dlouhého tunelu přišla na 7 miliard korun. Náklady na elektrickou energii měsíčně spolknou cirka 800 tisíc. Teď se přesuneme do roku 1992. Tehdy se sešli Vladimír Mečiar a Václav Klaus v brněnské vile Tugendhat a oznámili datum, ke kterému zanikne Československo. Bylo to k 31. prosinci 1992. A ještě rok 1968, už je to 58 let, kdy Beatles vydali svůj největší hit Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Jo, kdo by neznal Hey Jude, co říkáte? Take a sad song. Je to vůbec možné, že tahle písnička je stará 58 let? Ale je to tak. Jdeme dál, posloucháte Radio Blaník. V pět se na vás těší taky skvělý kolega Martin Císař, který vám opět celých 60 minut bude hrát jenom hezky česky. Tak si to užijte.
1: Radio Blaník. Hezky česky.

0: očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno, je středa 26. srpna, dnes má svátek Luděk a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes večer by měl být plně obnovený provoz na podemleté trati mezi Olbramovicemi a Benešovem. Vlaky tam jezdí po jedné koleji. V 9 hodin dopoledne proběhne v Plzni zahájení stavby nízkoprahového denního centra pro ženy a zázemí pro sociální služby diecézní Charity Plzeň. Kulturní centrum v České Třebové hostí od 5. odpolední výstavu obrazů s názvem Stůj při mně. Akce potrvá do 30. září. Hodinu popolední odstartuje v Praze 6 v oboře Hvězda oslava Mezinárodního dne psů. Na programu budou psí sporty, hodnocení kondice, výživové poradenství, měření cukru v krvi po 12-hodinovém půstu. A v půl deváté večer začíná na Eliščině nábřeží v Hradci Králové koncert Filharmonie Hradec Králové pod širým nebem. Na programu budou operní melodie Mozarta, Wagnera, Verdiho, Smetany anebo například Dvořáka. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

0: Dobré ráno, hezký den, česká hodinka je před námi a také se podíváme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jaká bude středa, očekávejte, že bude většinou dopoledne převážně oblačná. Odpoledne výjimečně se objeví i polojasná obloha, nicméně přes den teploty nebudou až tak typicky letní, 16 až 21, spíš by se chtělo říct podzimní. Na Moravě tam to může být i 23 stupňů, na horách jen do 13 stupňů Celsia. Takový bude dnešek, hezkou středu.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Tohle je Blaník a hodinka mezi 5 a 6, kdy vám hrajeme jenom hezky česky. Tak si to užijte i dnes po ránu. S vámi je Martin.

0: Pěkné ráno, hezkou středu, posloucháte Rádio Blaník a to míří teď na silnice. Stavba dálnice D35 Českým rájem se odkládá, je totiž třeba znovu posoudit dopady na životní prostředí. Původně se mělo začít v roce 2029. Ředitel ředitelství silnice a dálnice Radek Mátl už ale nevěří ani v rok 2033.
1: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín a si myslím, že to bude ještě později.
0: O trase, která má mít 35 kilometrů, se hovoří už 25 let a teď se celý projekt vrací opět na začátek. Všechno to papírování a tak dále. Tak uvidíme. Od nás samozřejmě se dozvíte informace, pokud by se něco dělo jako první. My se vracíme k písničkám Hezky česky celé léto a tohle je česká hodinka mezi 5. a 6.

0: ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás na Blaníku. Na Blaníku.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobré ráno, hezký celý den. Luděk a také Luďka dnes slaví svůj svátek. Ano, je 26. srpna a dnes je tu také Mezinárodní den psů. Tak na to rozhodně nezapomínejte, pokud nějakého doma máte. Co se týče písniček, dál hezky česky a připraveny jsou i ranní zprávy.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
3: Šrotramš. To je pro ojetinu ten nejveselější funebrmarš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
7: Na co?
6: Na naši fotovoltaiku.
7: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
6: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
7: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
6: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
7: A kdo se o to postará?
6: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
7: Tak to máme jasno.
8: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude nás naladíte?
1: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.
3: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
4: Inspirující prostředí.
5: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
4: A šéf, se kterým je radost pracovat.
5: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
4: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.

0: chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
2: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům. Týkat se bude těch, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Dozorčí rada Českých drah se bude zabývat případem generálního ředitele Michala Krapince. Ten nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. V Teplických Skalách na Náchodsku začala stavba návštěvnického centra. Za 32 milionů ho staví město Teplice nad Metují a hotovo by mělo být do konce příštího roku. Přípravu provázely spory a řešilo ji místní referendum. Hokejovou 20 čeká klíčový test před mistrovstvím světa. To se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Na turnaj do Finska teď jedou i krajanci ze zámoří. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Zatímco dnes na severu zaprší, na jihu bude i slunečno. Během odpoledne a večera se může na jihu západě objevit i bouřka, ale zároveň dojde také na ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižních části území bude teplej 22 až 25 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.

0: Dobré ráno, krásný celý den. I dnes ve středu po ránu jste si pustili Blank. Za to velké díky, zdravíme Luďky a Luděny, protože i ženy dneska slaví, tak nejen Luďkové. Ale pozor, dnes tu máme také Světový den psů, takže pokud máte doma nějakého toho vašeho bobánka, jako já mám tu moji Elzičku, Elzičko moje milovaná, půjď sem holka moje, hodná je, no jo, no tak co by si se dal dobrého na zub, tak něco uvaříme. Ona se mnou totiž strašně ráda vaří a ještě raději ochutnává, to je pravda, potom mi toho k večeři moc nezbyde, ale zase za ten zážitek a za to, že si dala dobré. Ona miluje hovězí. Přátelé, hovězí vývárek, mrkvička, celé petržel a k tomu nějaká ta těstovinka. No ta mě miluje. No, nicméně obsah to teď je, tak trošku, protože dneska skutečně slaví, tak si to užijte. Já si myslím, že kolega Petr Slíva se tomu i tak trošku bude věnovat v dobrém ránu a věnujeme se tomu samo sebou i na našem Instagramu a Facebooku, tak se tam klidně jukněte, ať už je to Rádio Blaník anebo Rádio Český Blaník. Tyhle ty dvě místa můžete navštívit a potěšit se nějakou tou veselou příhodou, co se týče vašeho psa. Já vám popřeji krásné ráno, za chvíli Peť a Adélka, tak si to s nima užijte.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové léto.
1: Pohodové léto. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Dneska se to stane, přátelé. Poprvé bude na Blaníku Slávek Boura, moderátorská legenda 90. let. Všichni ho známe z Novy, z Vabanku, z Rande a teď bude na Blaníku ve 4. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník. Jsme Blaník.

0: vám rádi přinášíme něco extra.
1: Třeba tím, že jsme vám rozdali spoustu tankovacích karet Orlen
0: v hodnotě 5000 korun.
1: A už brzy pro vás opět něco chystáme.
0: Baví nás?
1: Bavit vás.
0: Každý den na Blaníku.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: typ. Rodinný typ a pokáč na Blaníku chvilku před šestou. A po ní Michal David. Tomáš Kluza, Věra Martinová. A bude se kouzlit s vanastovkami. Miláčku, kde je to kouzlo? Hezky česky na Blaníku i po šesté ve středu 26. srpna. Teď je 5.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
4: Které znáte.
5: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
4: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
5: Ráno od 5 do 6.
4: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
5: Hezky česky na Blaníku. Rádio Blaník.
1: Blaník, počasí.
6: Dobré ráno a hezký celý den vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji kolem 14-15 stupňů. Dnes bude zpočátku zataženo, déšť, odpoledne jasno, polojasno a naměříme 18 až 21. Tolik počasí a teď jsou tu zprávy.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Sněmovna přerušila projednávání prezidentova veta. V královéhradecké kauze se objevilo 5 milionů. České volejbalistky v Brně zabudovaly.
13: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna dnes bude pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Poslanci večer jednání přerušili. Ke slovu se dostal jen předseda klubu opoziční TOP 09 Jan Jakob.
14: Máme jen 2 možnosti. Buď prezidentovo veto přehlasujeme, zákon vstoupí v platnost se všemi svými riziky, nebo veto nepřehlasujeme a vytvoříme prostor pro lepší zákon.
13: Ani Jakob své vystoupení nedokončil. Vládní tábor prezidentovo veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Očekává se, že se tak stane dnes odpoledne. Opozice je pak připravena předlohu napadnout u ústavního soudu. Policie v kauze správy nemovitostí Hradec Králové zajistila v zahraničí asi 5 milionů. Zhruba 640 milionů korun poslala v polovině června podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky jedna ze zaměstnankyň. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku. Karlovarský kraj zřejmě zajistí obědy na všech svých středních školách. Podaří se to i přesto, že to na nich není pro zřizovatele povinné. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla taky školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřeli smlouvu se soukromými dodavateli. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B 3. 3-bodovou výhru a už nemůžou skončit mimo postupovou čtveřici. K vítězství pomohla Česku 21 body univerzálka Monika Brancuská. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
16: S Petrem Slívou.
0: No tak dobré ráno, pustíme se do toho, láme se nám týden, už tady máme středu, ta středa má datum, jako každý den v týdnu, má datum 26. srpna 2026, takhle krásně se nám to sešlo. Luďkové mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší a zbytek přijde. Za chvíli, teď už Michal Davida, třetí galaxie. Dobré ráno.

0: Tomáš Klus a Věra Martinová, Magnetické bouře na Blaníku, to byl duet s českou country legendou.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A hudební svět se dneska ráno probouzí do smutné zprávy. Ve věku 80 let zemřela jedna z největších legend americké country, Dolly Parton. Zpěvačka, skladatelka, herečka, taky mimořádně úspěšná podnikatelka, filantropka. Za sebou má kariéru dlouhou téměř 60 let a více než 100 milionů prodaných desek. Napsala kolem 3000 písní a její hity jako Jolene nebo I Will Always Love You zná celý svět. A Dolly Parton přitom nikdy nezapomněla, odkud pocházela. Vyrůstala v chudé rodině v Tennessee jako jedno z 12 dětí a právě příběh z dětství často dostávala do svých písní. A nebyla jenom hudební ikonou, založila třeba projekt Imagination Library, který rozdává dětem knihy a její jméno je spojené taky s obrovským zábavním parkem Dollywood. Takže Dolly Parton odešla v 80 letech, ale její hlas, písničky a především její neuvěřitelný optimismus tady zůstane ještě dlouho. Tak si ji teď připomeneme, abych řekl, jednou z nejslavnějších. A já mám hodně rád. Jolene se jmenuje. Odešla Dolly Parton.

0: Ve věku 80 let odešla světová country hvězda Dolly Parton a tohle byla jedna z jejich nejslavnějších písniček, Jolene. Pojďme na počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné středeční ráno, láme se nám týden a jaká ta středa bude, tak to probereme s Tomášem Mejstříkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno i vám, tak momentálně máme na velké části naše území zataženo a hlavně v Čechách se místy objevuje déšť nebo přehánky, to zejména v té severní polovině Čech. Aktuální teploty jsou docela příjemné na ráno, většinou se pohybují mezi 16 a 12 stupni Celsia, na horách teplota klesla na hodnoty kolem 10 a vítr máme jenom slabý proměnlivý.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Ve středu bude ráno a dopoledne ještě oblačno a zataženo, v jeho západní půlce území bude i polojasno, v té severní půlce území se bude ještě místy vyskytat občasný déšť nebo přehánky, ale během odpoledne a večera se může na jeho západě objevit i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a také částečně i oblačnosti. Maximální teploty pro dnešní den budou od 17 do 22, ale v jižní části území bude 22 až 25 a na horách předpovídáme 14, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, místy až mírný, většinou bude foukat od východu a rychlost bude 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
0: Tak jste to slyšeli, to byly informace Českého hydrometeorologického ústavu a na všechno ostatní je tady kouzlo o 12.

0: Marie Rotrová, štěstí ve středečním dobrém ránu na Blaníku. Když se člověk blíží k Liberci, tak ho vidí už z dálky. Kolisa Ještědu patří k Liberci asi stejně jako Hradčany k Praze. A zastupitelé Libereckého kraje teď definitivně rozhodli o tom, že požádají o zapsání Ještědu na seznam světového dědictví UNESCO. A na starosti to má ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.
1: Nabídl jsem svoje služby Libereckému kraji, protože se Ještědem zabývám už nějakých 20 let. Dříve jsem pracoval v Národním památkovém ústavu a připravoval jsem vlastně nominační dokumentaci, ten takzvaně indikativní seznam UNESCO, kde vlastně Ještěd už je dlouhá léta zařazen, a v Severočeském muzeu za tu dobu, co tam jsem, se nám podařilo několik projektů, které se úzce týkaly Ještědu, byly to opravdu jako krásné výstavy, publikace.
0: Co myslíš, Adel, patří Ještěd do UNESCO nebo ne?
2: No já myslím, že ano.
0: Ano, já si myslím, že taky ano. A taky bychom tam mohli dát Lysou horu a Plechy a Sněžku a Klínovec a ještě, no proč ne? Ne, ještě určitě tam patří, za mě teda určitě. Krátké zprávy už za chvíli, teď je 6 hodin a téměř 20 minut. Radio Blaník.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
5: Yeti!

0: na kliknutí.
1: Haló, haló, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
2: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
4: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
5: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
4: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirá.
9: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
10: Migové.
9: Harley.
10: Xindle X.
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel převezme na Pražském hradě pověřovací listiny 3 nových velvyslanců v Česku. Své diplomatické mise zahájí velvyslanci Rakouska, Dánska a Nového Zélandu. Turnov součí od ledna 2028 7 mateřských škol v jednu. Důvodem je novela školského zákona, která stanovuje, že nejpozději od roku 2029 musí být minimální počet žáků ve školách nebo školkách 180. Záchranné stanice letos kvůli vedrům přijaly rekordní počet rorísů. K 20. srpnu hlásily stanice přes 2600 ošetřených jedinců, což je o 45% víc než za celý minulý rok. Většina rorísů už odletěla koncem července. Spojené státy registrují první dva letošní případy úmrtí na nákazu spalniček, a to ve státě Pensylvánie. Spalničky se v zemi šíří nebývalým tempem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
4: Ještě zůstaň, Moni, ty ses mi nedávno svěřila, že jsi prý měla rorýse v ruce, je to pravda?
3: Ano, je to asi 3 roky a vezla jsem ho do záchranné stanice. A byl to mládě, nelétalo.
4: Nelétalo, takže nemělo tendenci ti utéct.
3: Bylo na zemi, nechtěl ulítnout, ale oni, když se dostanou na zem, no. Akor mláděta, tak oni, i ty staří, se nedokážou dostat do vzduchu. To znamená, že máš trošku jakoby povyhodit, ale opatrně. A mají krátké nožičky.
4: Víš, jak to s ním dopadlo teda potom?
3: Psala jsem tam, ale nedozvěděla jsem se to a pak už jsem je nějakým způsobem nechtěla otravovat, protože mají toho hodně.
4: Tak to byla Monika Zachránkyně.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Svíbou.
4: A my pokračujeme v dobrém ránu. Za 3 minuty bude 6:30 a my se vrátíme k jednomu z předprázdninových ranních hostů. Teď Meky Žbírka a Denisa. Dobré ráno.

0: Mekešbírka a Denisa na Blaníku ve středečním ránu, přesně v 6:30 a to už je čas na ranního hosta. Takhle jsem si před prázdninami popovídal s Pavlem Kožíškem.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: No a dneska ráno si budu povídat s kouzelníkem na lince, je totiž Pavel Kožíšek, dobré ráno.
3: Ano, hezký dobrý den.
2: Nejenom kouzelník, ale taky zakladatel divadla Kouzel a muzea fantastických iluzí. Nebo už toho máte víc?
3: tohle to mě úplně vytěžuje, já zaplať pámu, mám práci, která je zároveň jiným koníčkem, takže mě to strašně baví. Teďkon teda v divadle už začaly nám divadelní prázdniny, takže teďko máme trošičku pauzu, máme samozřejmě spoustu letních akcí na různých venkovních festivalech a slavnostech, takže tam se samozřejmě na naše diváky budeme těšit. No a pochopitelně stále si venuju muzeu fantastických iluzí ve Vodičkově ulici, pokud to můžu posluchačům trošku přiblížit, tak je taková interaktivní, troufám si tvrdit, i trošku zábavná expozice, kdy se třeba proměníte v obra, půlka jednoho těla, půlka těla bude na jedné straně levice, druhá bude na druhé straně levice, projdete se hlavou u stropu. No zkrátka, tam u nás je možné úplně všechno. Máme tam více jak 150 interaktivních zábavných exponátů, kdy si pořídíte vtipná videa a fotky a hlavně je tam spousta optických klamů a hádanek. Všechno to jsou buď originály nebo věrné repliky, většinou z konce 19. století, protože já jsem sběratel právě optických klamů a iluzí. Není to prosím pěkně o kouzlení, s kouzlením to nemá prakticky nic společného, je to o optických iluzích, kde se zkrátka z vás může stát naprosto kdokoliv.
2: No ale kouzlení je přece taky vlastně trošku iluze, není to? Iluze.
3: Ano, tak už staré latinské přísloví pravý svět chce být klamán, tedy budíš klamán, protože to je právě to nejkrásnější pocit okouzlení a pocit tajemna, co můžeme vlastně prožívat.
2: Jaké kouzlo jste objevil naposledy? Rozšiřujete ještě sbírku kouzel?
3: Určitě, vždycky se samozřejmě snažíme diváky u nás divadle v Líbeznicích Prahy zase dostat něčím novým, co třeba vidíme někde jinde ve světě, takže samozřejmě se snažíme udržovat trend, aby divák, pokud něco vidí v Las Vegas nebo v asijských státech, kde já jsem třeba 2 roky žil a vystupoval v Japonsku, jsou kouzla velice populární, tak aby to mělo šanci vidět i u nás. No a třeba teď aktuálně v muzeu připravujeme nový exponát, během pár dnů se tam můžete u nás proměnit v pekle, takže určitě, pokud si chcete zažít to, jestli jednou skončíte v pekle, tak se to u nás můžete teď na nečisto vyzkoušet.
2: Jsem úplně jistý, že si to chci zažít, ale možná, pokud to nebolí, tak ano.
3: Ne, určitě to nebolí. U nás je to opravdu všechno o zábavě, takže u nás opravdu ničeho bát nemusíte.
2: A když už vás mám, Pavle, na lince, předpokládám, že i kouzelník jí něco, snídáte?
3: No, samozřejmě. A já to tak střídám. Někdy mám chuť na sladkou a někdy se zase ukloním vajíčka, nebo manželka mě překvapí nějakou zase slanou snídaní, takže určitě já jsem z takové té staré školy, že zkrátka snídaně je gorun zkrátka.
2: V Líbeznicích navíc máte dobrou pekárnu, jsem zjistil.
3: Ano, to máte naprostou pravdu, tam se také chodíme pro pečivo, ano.
2: No a ještě jedna poslední otázka, kterou dávám všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
3: No, mě potěšilo, máme nového pejska Yorkshireského teriéra, protože my jsme pejskařská rodina, no a manželka s ní je to holčička, s ní chodí na cvičák ke dvou cvičitelkám, no a teďkon byla úplně ze všech nejlepší, takže z toho mám obrovskou radost.
2: Tak je, pozdravujte pejska i manželku a ať se vám daří, díky moc, krásný den a naslyšení.
3: Ano, hezký den a všem posluchačům kouzelní poslech, děkuju.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Kouzelník Pavel Kožíšek byl před prázdninami ranním hostem na telefonu a tohle už je Ara Kain s Alešem Brichtou a slečna Závist. Jsou 3 minuty po 6:30. Dobré ráno.

0: One way ticket, eruption, jednosměrná jízdenka. Dobré ráno, Rádio Blaník. Tak si kupte jízdenku do lesa, pokud toužíte po hubách. Já teď kontroluju mapu pravděpodobnosti výskytu hub. Je to mapa Českého hydrometeorologického ústavu a ta se od včerejška ku podivu dost proměnila. Třeba v Jizerkách a v Krkonoších už s největší pravděpodobností něco najdete, podobně jako na Šumavě nebo v Jeseníkách. Ale jsou tady i místa s velmi vysokou pravděpodobností výskytu hub, třeba i ve středních Čechách a nebo na Karlovarsku, takže už nám rostou. A jaké bude počasí dneska?
1: Teď po ránu máme ještě oblačno až zataženo. Počítejte hlavně v severní polovině území s přeháňkami a deštěm a odpoledne se to rozdělí. Na jihozápadě se objeví bouřky, ale na tom zbytku území čekáme ubývání srážek a částečně i ubývání oblačnosti. Denní teploty 17 až 22, na jihu bude tepleji, tam tady může padnout až 25 stupňů a na horách pak bude okolo 14.
0: No a za chvíli budeme slavit Mezinárodní den. Napovím. Za 4 minuty bude 6:45.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert.

0: Dle srovnání k 19.8.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
6: Bila. To dobré začíná u nás.

0: Hned teď a Krištof na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A hned teď mají svůj den ti, kteří nás vítají, když přijdeme domů jako první. Dneska je totiž Mezinárodní den psů. Proč zrovna dneska?
2: No, protože ten svátek vznikl v roce 2004. Založila ho americká aktivistka a odbornice na zvířata Colleen Page a ona si to na tom vybrala, protože si v tento den v 10 letech adoptovala svého prvního psa z útulku.
0: No a je to taky den, kdy si můžeme připomenout, kolik toho psi pro člověka dělají, pomáhají policistům, záchranářům, asistují lidem se zdravotním postižením, dokáží vyhledávat pohřešované osoby a doma nám potom dávají svou lásku. Máš pejska?
2: Já mám dokonce dva.
0: Ty máš dva pejsky
2: já
0: dokonce,
2: dva
0: jak
2: pejsky.
0: Se jmenují?
2: Jmenují se Punťa a Miky.
0: Výborně, já jsem měl v životě taky dva pejsky, jednak jsme měli rodinného pudla, ten se jmenoval Betina, potom jsem měl Báru, to byl Labrador zase pro změnu, teď máme dvě kočky pro změnu a pejska mám zatím zakázaného.
2: Od koček.
0: Od koček, ano, víceméně od koček a od manželky. No, když je ten Mezinárodní den pejsků, co kdybyste nám napsali nějaký svůj psí příběh, jak jste vy přišli k tomu svému pejskovi a udělali z toho takový příběh s dobrým koncem. Co, Adel, to je dobrý nápad,
2: Já myslím, že to bude krásné.
0: On je to tvůj nápad hlavně. teď jenom
2: takže ten nejlepší.
0: Poslal dál, takže nejlepší. 603 118 118. To je to číslo, kam posílejte své SMSky a pojďte s námi oslavit dneska Mezinárodní den psů. Teď už Lucka Vondráčková, Vzkaz Vlávy na Blaníku.

0: Zkaz v láhvi a Lucka Vondráčková na Blaníku. Taky pro vás mám zkaz od Michala Tučného. Snídaní v trávě, teď právě... Celý ho uslyšíte po sedmé, bude i Hanka Zagorová. Koukej člověče, dřív než ty uteček do mraku. A dáme si i nedvědy. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v appce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v appce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít ráno a dopoledne většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně ale budou srážky ustávat, i mraky se rozplynou a nakonec se místy opět ukáže sluníčko. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů a na horách neměříme kolem 16.
7: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte na dálnici D8 na 23. kilometru ve směru na Drážďany. Stojí tam odstavené nákladní auto. Zpozorněte v Naděčínsku za Vysokou Lípou směrem na Šauštejn, kde probíhají práce na výstavbě chodníků a provoz je tam omezený, potrvá to do konce října, tak s tím počítejte. Zpozorněte rovněž v Teplicích, Maršovské ulici, kde se staví, provoz bude omezený do 28. srpna.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Umělcům vadí příprava kulturního materiálu do roku 2030. Na D48 se u polomu vznikne odpočívka. Druhým kolem pokračuje tradiční mall-up.
11: Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo kultury ukončuje připomínky odborné veřejnosti ke kulturní politice, a to do roku 2030. Někteří zástupci umělecké sféry se ale stěžují, že k tvorbě materiálu nikdo nepřizval. Dokument podle nich také neotevírá zásadní témata, jako je například situace pracovníků na volné noze. Podle ministra kultury Oty Klempíře ale nelze finance garantovat dopředu. Ředitelství silnic a dálnic chce na dálnici D48 u Polomu postavit odpočívku. Vejít by se na ní mělo 175 osobních a nákladních aut, karavanů a autobusů. Součástí areálu bude taky čerpací stanice a restaurace. Projekt si vyžádá víc než 500 milionovou investici. Stavět by se mohlo po získání všech povolení v roce 2030. Po víc než 200 letech se ve středním Kazachstánu narodil kůň Převalského. Patří mezi velmi ohrožené druhy a bez lidské pomoci by už dávno vyhynul. Na jeho návratu do volné přírody má velkou zásluhu právě Zoo Praha. A víc tomu říká jí mluvčí Filip Mašek.
12: Jeho rodiče nejčastější jsou Třebec Zoro a Klisna Tesa, které jsme tam dovezli spolu s českou armádou a partnery v roce 2024 během vůbec prvního transportu koní převalského ze Zoo Praha do Kazachstánu. Je to důkaz toho, že koním se tam daří a do budoucna je to skvělý základ pro životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu.
11: A v příštích týdnech by se tam navíc mohla narodit další hříbata. Zápasy druhého kola MOL Cupu dnes čeká dalších 8 týmů z první fotbalové ligy. Například Liberec se představí v Přepeřích, Artis Brno zavítá do Uherského Brodu a Slovácku se představí ve Velké Bíteši. Z vítězství se včera radovali fotbalisté Bohemians 1905 a Zlína. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slivou.
0: No a středeční ráno na Blaníku pokračuje dál. Máme tady 26. srpen, láme se nám ten poslední předprázdninový týden. Lučkové slaví svůj svátek a potom bych tady měl jedny hudební narozeniny a jedno hudební výročí a o tom bude řeč už za malou chvíli. Teď si dáme snídani v trávě. Ale pozor, asi je trošku mokrá po ránu. Tady Michal Tučný.

It's my life, Alban Uzoma Nwapa, známý pod pseudonymem Dr. Alban. Nigerijský hudebník a producent, který dlouhodobě žije ve Švédsku a než začal s muzikou, živil se jako zubař. Proto ten doktor. A dneska je mu 69 let. Tak gratulujeme a posíláme pozdrav do Švédska. Dobré ráno, Rádio Blaník. A potom tady mám jedno smutnější hudební výročí. Dneska jsou to 4 roky, co odešla Hanka Zagorová, která by letos oslavila 80. Hanka za svůj život naspívala kolem 900 písní, takže kdybychom si chtěli pustit všechny, máme vystaráno na několik dnů. 6. září, v den jejich nedožitých 80, bude mít v Pražském divadle Kalich navíc premiéru Biograf Láska 2 Nový příběh. A tam zazní 25 písniček Hanky Zagorové z těch 900. Mimo jiné i 2 skladby od Aby, které si Hanka kdysi přespívala do svého repertoáru. A k tomu má být taky velký komplet nahrávek Hanky Zagorové 80 osobně a taky nová biografie s názvem Žít tady a teď. Tak to se stane 6. září. No a dneska 26. srpna má Hanka prostě výročí. Protože před 4 lety toho 26. srpna nás opustila. Tak si teď jednu písničku od ní dáme. Tady je Řeka zázraku. Vy jste s Blaníkem 7 minut po 7. hodině.

0: Hanka Zagorová, Řeka zázraků. Dneska jsou to 4 roky, co nás Hanka opustila. Pravidelná účastnice Blanického konopiště i častá návštěvkyně našeho studia. A v listopadu zazní i její písničky také na narozeninovém koncertu v Lucerně, kde ji připomenou třeba Monika Absalonová, Marta Jandová nebo Kateřina Marie Tichá.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A teď pojďme na počasí.
2: Dnes nás čeká den, který bude proměnlivý. Teď začínáme pod oblačnou až zataženou oblohou, ale během dne se bude postupně ta oblačnost rozpouštět. Rozdíl to bude na jihozápadě, tady se během dne můžou objevit bouřky. Nicméně teploty ty budou stále vysoko, 17 až 22, na jihu může být dokonce až 25 a na horách pak počítejte se zhruba 14 stupni Celsia.
0: Nejhorší, co se v rádiu může stát, tak je ticho. Ale teď si ho užijte. Ono se tak jmenuje ta písnička následující. Enjoy the silence, užijte si ticho. Depeche Mode. Tady jsou na Blaníku 3 minuty před 7:15. Dobré ráno.

0: tebe.
1: Medvědi a máme jen sebe v dobrém ránu na Blaníku. Dneska, jak už jsme říkali, je Mezinárodní den psů. Já tady pro vás mám jednu pozvánku. Jestli máte doma psa, který je větší sportovec než vy, anebo naopak gaučáka, kterého na procházku dostáváte skoro násilím, tak dneska máte ideální příležitost toho trošku rozhýbat. Protože právě dneska na Mezinárodní den psů se v Praze bude slavit na Vypichu před oborou Hvězda od 13 do 20 hodin. Tam čeká pejskaře program zaměřený hlavně na pohyb a zdraví čtyřnohých parťáků. Vyzkoušet si můžete agility, dog dancing, dog fitness nebo dog puller. Odborníci poradí s výživou a kondicí psa a připravené je taky orientační hodnocení jeho fyzické kondice a zajímavostí je taky bezplatné měření hladiny cukru v krvi u psů. Pokud to chcete se svým pejskem vyzkoušet, tak musí ale předem 12 hodin nejíst. Takže teď mu dejte zrovna stopku, dietku a po 12 hodinách se tam stavte. To byste ještě teoreticky mohli stihnout, protože se končí v 8 večer. No a pokud máte nějaký příběh se svým pejskem, respektive napište nám o tom, jak se ke svému pejskovi vůbec přišli a pošlete nám to na 603-118-118. My se k tomu po 8 hodině vrátíme. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7.20. Rádio Blaník.
2: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
5: Ano, na webu lksobě.cz.
4: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
5: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
4: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
7: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
9: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
10: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
11: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
12: Co když má vaše sbírka větší hodnotu, než čekáte? Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti mohou v aukci oslovit sběratele z celé republiky i ze zahraničí. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejlepší cestu prodeje. Více na numea.cz.
13: Den plný dobrodružství.
14: Dětský den se ve Vesci 5. září.
0: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskaderská motoshow, hasiči, policie.
13: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
0: Dětský den ve Vesci, 5. září od 10 hodin, vstup zdarma.
14: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
15: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
16: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso u zeniny, vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
15: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit hodně.
18: Řešení je Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Řešení je Acema.
17: A co když potřebuju 20 milionů?
18: Řešení je Acema.
17: A 30?
18: Acema.
17: A 40?
18: Acema.
17: A 50?
18: Acema. Jde to i bez banky.
17: Hele, nezaseko ses?
18: Ne.
19: Kdekoliv na světě
20: a 24 hodin denně.
19: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
20: na našem webu radioblaník.cz. Blaník za volantem.
21: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na dálnici D8 na 23. kilometru ve směru na Drážďany. Stojí tam odstavené nákladní auto. Na osmičce mezi 46. a 44. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce do dnešních 10 hodin dopoledne a v opačném směru je situace podobná mezi kilometry 42 a 48.
22: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
23: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio Blaník.
24: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad zveřejní přehledy o tom, kdo všechno byl letos přepuštěn k říjnovým obecním a senátním volbám. Podle ministerstva vnitra by k tomu mělo dojít po 4. odpoledne. Za obnovu parku Severočeského muzea v Liberci zaplatí Liberecký kraj skoro o 11,5 milionu víc. Práce vyjdou na skoro 50 milionů. Společnost SpaceX amerického miliardáře Ilona Muska vybuduje svou dosud největší startovací základnu. Vzniknout by měla v americkém státě Louisiana a investovat do ní hodlá 206 miliard korun. Čeští volejbalisté v přípravném utkání nestačili na Bulharsko. Před zářijovým evropským šampionátem prohráli s tamními domácími vicemistry světa 0-3. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
25: Dobré ráno, Rádia Blaník.
26: S Petrem Slíbou.
1: No a nejsem v tom sám, jsem tady i za Délkou a tak vám přejeme dobré středeční ráno. Už za chvilinku vlastně pojedeme z kopce, pojedeme k dalšímu víkendu, teda shodou okolností poslednímu prázdninovému víkendu, ale co se dá dělat? Rodiče se možná těší, děti už o něco méně, ale i tak příjemné, pohodové středeční ráno.

0: Adele. Nebyla to náhodou ta naše hymna?
1: No, znělo to tak.
0: Já už ji dlouho neslyšel v téhle verzi, já ji většinou slyším od naší blanické kapely na letních koncertech teď. No, no to asi byla ona.
2: Slunce dál svítí na Rádiu Blaník.
0: Tak se podíváme na naší linku. Halo, halo, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. Kdo pak je tam?
3: Dobrý den, tady Zuzka.
0: Zuzko, odkud nám voláte?
3: Momentálně ze Žďírce.
0: Tak víte co, v tuto chvíli už pravděpodobně máte CDčko písniček Rádia Blaník, ale k tomu možná budete mít ještě 10 000 korun. Adel, připomeň pravidla.
1: My vám teď pustíme ukázku, kde bude zpívat jenom jeden z těch interpretů z naší hymny Slunce dál svítí. No a pokud uhodnete, tak těch 10 000 je vašich. A pokud ne, tak se vaše výhra přelévá do dalšího dne.
0: A těch 10 000 je to proto, protože Marie včera neuhodla, jinak by to bylo jenom 5 000. No a když to náhodou nevíde, pošleme vám CDčko písniček z Blaníku. Jo, je to
3: super.
0: Jasné?
3: Mm-hmm.
0: Tak jste připravena? Víte, kdo tak jako zhruba zpívá v té naší hymně? Kteří
3: Ale
0: lidi tam
3: jako
0: jsou?
3: Zhruba, jo.
0: Tak poslouchejte.

0: Tak co?
1: O, Galounová.
0: Ach jo. Ach jo. Ne. Ach jo. My jsme zase o něco chudší.
1: Ježíš, to je super.
0: Já mám takovou radost.
1: Ježíš, já větší.
0: 10 000 korun, kde to najdete takhle po ránu? Adelka se nám z toho úplně zakuckala, zadusila, teď jste radosti úplně. No, gratulujeme vám, posíláme 10 000. Ať se vám to hodí, ono se vám to určitě hodí, že jo?
1: 100%.
0: Máte tam nějaký výdaj teď po prázdninový, který je potřeba nějak uhradit a zalátat?
1: Určitě mladší dcera bude maturovat, takže
0: no, šaty je, a je, je, a je, a to bude všechno, že jo, a ples, a no, to se bude málo. Posíláme, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky, naschle. Slunce dál svítí. Sluníčkové léto na Mladíku.

0: malování a divoký byl. Dobré ráno, Rádio Blaník. No a jakou barvou se nám dneska obloha nad námi vymaluje, Adel?
1: Teď po ránu začínáme pod šedivou oblohou na naprosté většině území. Objeví se i nějaký déšť nebo přehánky. Na jihozápadě se můžou objevit i bouřky, nicméně jinde se bude během dne postupně vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území může být až 25 a na horách pak okolo 14.
0: Je sice 26. srpna, ale léto zdaleka nekončí a jsou místa, kde je navíc delší než u nás a taky tam teď budete mít klidněji s končícími prázdninami. Co třeba takový Egypt? Teplota nad 30 stupňů, ale s ochlazujícím vánkem od moře, které má příjemných 28 stupňů a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Jedna z nejoblíbenějších destinací pro slunečnou dovolenou po celý rok a třeba Marsa Alam je jedním z míst v Egyptě, kde nemusíte za krásným podmořským světem vyrážet daleko. Korálové útesy najdete často hned u hotelových pláží a při šnorchlování můžete pozorovat pestrobarevné ryby. A máme pro vás tip od Blue Style na 8 dní dovolené u Rudého moře. Na konci srpna hned v několika termínech, kdy si stíháte s předstihem zbalit kufr, a to od pátku do pondělí 31. srpna. Ceny z All Inclusive začínají už na 8 990 korunách za osobu. Za zážitky se můžete vydat do pouště na Jeep Golden Sand, kde vás čeká jízda na čtyřkolkách. Pokud vás Marsa Alam láká, podívejte se na stránky bluestyle.cz, kde najdete nabídku super last minute zájezdů s odletem do 3 dnů.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
4: Každý dobře ví, že není šunka jako šunka.
5: Tahle je od Leka. A hlavně má rovných 7,5 kila.
4: Udělejte si radost a užijte si tu nejlepší českou grilovačku, kterou vám možná už brzy osobně přivezeme.
5: Přihlaste se na našich stránkách radioblaník.cz do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
4: A pak už jen buďte ve střehu.
5: Sluníčkové léto s Blaníkem.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
12: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
11: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.

0: V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Middle of the Road na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Co děláte 11. až 13. září? No možná to zjistíte potom, co vám to teď řeknu. Jestli máte rádi víno, burčák, cymbálovku a atmosféru Jižní Moravy, pak si do kalendáře můžete velkým písmem napsat tenhle ten víkend 11. až 13. září. Je to pátek až neděle, protože v Mikulově se v tomhletom termínu uskuteční letošní pálavské vinobraní. A to je vždycky velké. Mikulov se na 3 dny promění v obrovské vinařské městečko, nebo městečko, město. Ochutnávat se budou vína přímo od vinařů, samozřejmě nebude chybět burčák, k tomu desítky koncertů, cymbálovka. Nebo cymbálovky, bude jich tam několik, historický program, tradiční příjezd krále Václava IV. Na Mikulovské náměstí a hudební program je letos opravdu pestrý, protože vystoupí třeba Helena Vondráčková, Monkey Business, tam budou Jana Kiršner, Poetika, Horký žeslíže, Kandráčovci. A pokud vás více než koncerty zajímá víno, můžete se pustit i do národní soutěže vín Mikulovské podoblasti a ochutnat nejlepší vína regionu. A co tam taky bude, tak o tom už Dominik Ryšánek.
3: Dobrý den všem posluchačům Rádia Blaník a samozřejmě i vám do studia. Tak těch novinek v letošním ročníku pálavského vinobraní je opravdu hned několik, ale jednou z nich je například nová řemeslná ulička, která vznikne u Dietrichštejnské hrobky. A lidé si zde budou moci vyzkoušet tradiční řemesla a sledovat ukázky práce řemeslníků. Bude to tam po celý víkend, každou hodinu tam budou probíhat nějaké komentované ukázky. A my jako pořadatelé se každý rok snažíme ten program obohatit o něco nového, reagujeme tak vždycky na zpětnou vazbu našich návštěvníků. Dále se návštěvníci můžou těšit na mobilní aplikaci, ve které zjistí kompletní program pálavského vinobraní, ten samozřejmě zjistí i z webových stránek, ale prostřednictvím mobilního zařízení jim mohou chodit například notifikace, aby jim žádná část programu neutekla. No a dále například nahradíme část běžných takzvaných tojtojek lepšími keramickými toaletami pro ještě vyšší hygienické pohodlí našich návštěvníků. Takže myslím si, že těch novinek je letos opravdu mnoho.
0: Takže pálavské vinobraní letos 11. až 13. září a pokud dáváte před vínem přednost pivu, tak pro vás je tahle písnička.

0: Jarošovský pivovar a Argema na Blaníku. Chvilku před 8 a po 8 Helena Vondráčková.
1: Ty se ptáš, co já?
0: Skupina Jelen s Hradišťanem. I Jan Sahara Hedle s Bárou Basikovou. Hezky česky to na Blaníku bude i po 8, teď je 7.54.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
4: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
5: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
6: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
5: Tak to bude drahota.
6: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
5: Za auto roku? Jako fakt?
6: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
7: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz. Váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Rádio Blaník. Počasí.
9: Rádio Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít ještě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky ale budou postupně ustávat, i oblačnosti ubývat a nakonec opět vykoukne sluníčko. Naměříme 18 až 21 stupňů a na horách čekejte kolem 16.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
9: V Ústí nad Labem v Sebuzínské ulici leží na silnici spadlý strom a ta je na nezbytně nutnou dobu zavřená. Na dálnici D10 na 44. kilometru na nájezdu z Mladé Boleslavy směrem na Turnov leží na silnici sražená srna, dejte velký pozor. A nehodu řeší policisté v Liberci v ulici Svobody, kde nabouralo osobní auto do sloupu. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy.
3: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení. Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Sněmovna by měla brzy řešit zmrazení platů politiků. Tábor opraví svá sportoviště. Policie dohlédne na utkání Evropské ligy v Plzni.
16: Blaník. Hezké ráno zprávy, mám Monika Holubová. Koalice už na podzim zařadí návrh na zmrazení platů politiků na jednání sněmovny. Po jednání koaliční rady to řekl šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Chce, aby o tom poslanci jednali dřív než o změně financování veřejnoprávních médií. Oba body by se ale podle něj měly dostat na program ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami. V nové scéně Národního divadla v Praze víc azbestu, než se čekalo. I proto se zatím nebourá zvenčí, dokud se azbest šetrně neodstraní. Stavba se zatím podle vedení divadla drží harmonogramu, i když zvenku nejsou nyní stavební práce příliš patrné. Zřejmě od prosince si rekonstrukce vyžádá uzavření náměstí Václava Havla. V Táboře chystají velkou modernizaci sportovišť. Město chce opravit venkovní bazén u plaveckého stadionu a také výrazně proměnit sportovní halu Eden. Jakým způsobem, to už říká mluvčí radnice Luboš Dvořák.
17: U letního bazénu se návštěvníci mohou těšit na úplně novou nerezovou vanu a spoustu nových prvků pro relaxaci a zábavu všech kategorií. Ještě větší proměna ale čeká halu Eden. Chystá se velkorysá přístavba ze tří stran, ve které vznikne doslova gymnastický ráj.
16: Nový prostor nabídne prostor pro stolní tenis, házenou, badminton, tanec a také novou lezeckou stěnu. Policie se chystá na rizikový zápas Plzně s Bělehradem. Na odvetné utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy s Červenou zvezdou připravuje velké bezpečnostní opatření. Utkání se bude hrát zítra. Domácí Viktoria se pokusí dohnat tříbrankovou ztrátu po venkovním duelu v Srbsku. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
18: S Petrem Svívou.
0: Dobré ráno, pokud jste se probudili právě teď, probudili jste se do středy s datem 26. srpna. A kromě toho, že svátek mají všichni nositelé jména Luděk, tak je to taky Mezinárodní den psů a tomu se budeme věnovat už za malou chvíli. Tak nám pište ty své historky, jak vy jste přišli ke svému pejskovi. Vaše zprávy, respektive příběhy s dobrým koncem. Posílejte je na 603 118 118 a tohle už je Helena Vondráčková. A ty se ptáš, co já? Já 8.

0: Oni si o to vyloženě říkali, aby se jednou potkali na jednom pódiu a posléze i v jednom studiu. Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťána, miluju tě.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: No a já tu následující informaci začnu tímhle zvukem.
3: Když sníte tolik jako Bernardín, strávíte svoji dovolenou tady u mě bezplatně.
4: U vás tady zdarma?
3: Ovšem.
4: Ježiš, to se vám ale prodraží, kamaráde.
3: To nechte na mě. Ovšem, když nesníte tolika jako Bernardín...
4: Tak co?
3: Odpracujete si svoji dovolenou tady u mě jako pokojská a taky bezplatně.
0: Tak tohle bylo zřejmě o tom nejslavnějším Bernardínovi.
4: To, co tady spolu vedeme, jsou bohužel jenom platonické řečičky, protože nemáme toho Bernardína. Víte?
3: Bohoušku.
0: Ale nejenom bohoušci, ale i třeba Alíci a Fifinky a já nevím, kdo všechno ještě má dneska svátek, protože dneska je Mezinárodní den psů a my jsme se vás ptali, jaký je ten váš psí příběh, kde jste přišli k tomu vašemu čtyřnohému kamarádovi?
5: Napsal nám třeba Petr, dobrý den, my jsme si pro pejska dojeli 300 km do útulku a už pátým rokem je Čenda naše radost a štěstí.
0: Ti útulkoví jsou prostě nejlepší, no, já to říkám pořád.
5: Přidám takovou delší historku, my jsme měli krásného německého vlčáka a přišli jsme k němu tak, že jsme bydleli na malé vesnici a objevilo se tam najednou před dveřmi malinké chundlaté štěňátko. Večer dostalo něco k jídlu a misku vody, no a ráno tam pořád bylo. Tak jsme všechny obešli, včetně chatařů, a nikomu nepatřil, tak je náš.
0: Děkujeme za tuhle historku, krásný. Já normálně brečím u toho skoro.
5: Ty jsi chtěl toho pejska, viď? Přidám ještě jednu SMSku. Náš Eduard k nám přišel tak, že se naši známí se stěhovali do zahraničí, takže nám ho dali, přirostl k nám a už je to součást naší rodiny.
0: Tak ho pozdravujte a vůbec pozdravujte všechny ty vaše Alíky, ať už se jmenují jakoliv, protože...
1: Správný Alík.
2: Ladí Blaník.
1: Užijte si pohodové léto.
0: Dneska je Mezinárodní den psů, všechno nejlepší a tohle už je Freddie Mercury na Blaníku v 8 hodin na 10 minut.

0: Freddie Mercury a Love Kills. Já jsem hledal nějakou pranostiku k dnešnímu dni, ale vzhledem k tomu, že svatý Luděk zřejmě neexistuje, tak žádná pranostika taky není. Teda až na tohle Luďka.
1: Tady Luděk, jsi ze snědý tísně more.
2: Luďku, přísahej, ty vole, že jsi ten koordinátor.
1: Přísahám. A jestli lžeš, tak by tě zbíjel.
3: To je celkem přehledný a jasný. Musím se hrát nějakou práci. A dřív než Pavel.
1: U nás ve službách nabíraj.
3: Víš co? Oranžový mundur, vole, ten se hodí k tvojí pleti.
0: Tak, to byl svatý Luďan. Luďkům všechno nejlepší a teď už Adélka počasí.
4: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
5: příjemné ráno, zbudili jsme se do rána, které je oblačné až zatažené. V jeho západní polovině území může být i polojasno, ale během dne se ta situace otočí. Na většině území se bude postupně projasňovat, ale právě na tom jeho západě naopak může přibývat srážek a může přijít i nějaká ta bouřka. Teploty v maximech 17 až 22, na jihu může být až 25, no a na horách okolo 14.
0: A tohle už je Jan Sahra, Hedla, Bára Basiková, Tisíc men. A vy jste s Blaníkem a za půl minuty bude 8:45. Dobré ráno.

0: Nevím, byť sám, Eláni, na Blaníku, jestli jste si dneska ráno dali čálek své oblíbené kávy, možná jste udělali něco pro svoje tělo a pánové možná dokonce o něco víc než dámy. Nová finská studie totiž zjistila, že lidé, kteří pijí více kávy, mají méně tělesného a hlavně útrobního tuku a u mužů se navíc objevily příznivější hodnoty cukru a inzulínu v krvi. Vědci sledovali údaje od více než 2000 lidí, takže už to má nějakou vypovídací hodnotu. A zajímavé je, že káva se u mužů spojovala taky s vyšší hladinou celkového testosteronu. Takže se z nás po vypití kávy stávají asi pořádní bejci. Takže pánové, jestli si teď říkáte, že další káva už by byla zbytečná, možná si to nechte ještě projít hlavou, ale pozor, ti sami vědci zdůrazňují, že zatím jde o souvislost, nikoliv o důkaz, že právě káva tyto změny způsobuje. Takže asi zpátky na zem. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8.22.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
4: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz
5: Yeti Electro.

0: Set. Opravář na kliknutí.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
3: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
4: 10 za měsíc?
3: Spíš 12.
4: 12? Vážně, Zuzko?
3: 7378.
4: Za toho velkýho Enyaqa?
3: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
4: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
3: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
5: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindle X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
12: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
12: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
13: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
14: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
13: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
14: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
13: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
14: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
13: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
14: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
15: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.

0: Baník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na Lounsku u Vrbna nad Lesy, kde policie vyšetřuje srážku 3 osobních aut. Projedete Kyvadlově se zdržením. V Liberci v ulici Svobody nabouralo auto do sloupu. I tady doporučujeme snížit rychlost. A zavřená je silnice v Ústí nad Labem v Sebuzínské ulici, kde leží na vozovce spadlý strom. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Mějte krásný den. Teď jsou tu další zprávy.
0: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení. Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Liberecký kraj požádá o zápis hotelu a vysílače Ještěd na seznam UNESCO. Včera o tom rozhodli krajští zastupitelé. Zároveň také souhlasili s pokračováním přípravy projektu rekonstrukce cenné budovy. Stavba polyfunkčního domu Václav v centru Ostravy za zhruba 500 milionů dosáhla svého nejvyššího bodu. Stavba má být hotová v první polovině roku 2027. Den otevřených dveří na letišti v Chrudimi dá nahlédnout do života výsadkářů. Akce proběhne už tuto sobotu. Jakub Menšík postoupil s Karolínou Muchovou do semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Ve čtvrtfinále naopak dohrála Kateřina Siniaková, která s Britem Patnem prohrála s francouzsko-ukrajinským párem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
4: Pokračujeme dál a řídíme se k pátku. Dneska už je středa s datem 26. srpna a pátek bude důležitý, protože toho zase rozbijeme ten náš cirkus. Další letní koncert nás čeká. Kde? To se dozvíte už za malou chvíli.
0: Pohodové České rádio.
5: Tak 28. srpna se na vás těším s Blaníkem v Tišnově.

0: Všechno bude fajn i v pátek v Tišnově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože jak jste slyšeli na začátku téhleté písničky, Janek Ledecký se v Tišnově v pátek bude nacházet. A vůbec se tam bude nacházet celý náš tým, který se stará o letní koncerty Rádia Blaník, protože právě tam proběhne další z letních koncertů. A co vám konkrétně Janek zahraje?
2: No tak já zkusím vytáhnout nějaké věci, které znají. Který znají na spaměť. To bude nejjednodušší.
0: No takže na ptáky jsme krátký, bude určitě a pěkná. A budu všechno, co si budeš přát a tak dále. Ale nebude tam jenom Janek, kdo tam ještě bude?
3: Ještě se můžete těšit na Terezku Maškovou, Vojtu Nedvěda a samozřejmě nesmí chybět naše blanická kapela.
0: Začínáme 5 minut před pátou odpolední a kde?
3: No konkrétně na náměstí Míru a tady, jak už zaznělo, v Tišňově.
0: Vstupné se neplatí, ale navíc vám přivezeme speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která někomu z vás přinese hromadu peněz, jednomu dokonce rovných 100 000 korun, tak se pro ni v pátek stavte do Tišnova.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
7: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou ne-

0: Hollywood Hills a Sunrise Avenue na Blaníku.
1: Dobré ráno, Hrania Blaník.
0: Tak se ještě jednou zastavíme u těch čtyřnohých přátel, protože dneska máme Mezinárodní den psů. Ten každoročně připadá na 26. srpna a vy nám posíláte celé ráno své psí příběhy, jak jste ke svému čtyřnohému kamarádovi přišli. Povídej, Adel.
2: Přišla nám jedna SMSka z Pardubic, máme dvě fenečky v pořadí již devátý chlupáč, vždy si bereme týrané pejsky z útulku, naposledy 15.7. a jsou to ty nejlepší parťáci.
0: Děkujeme.
2: Potom nám napsala jiná posluchačka, k mému pejskovi jsem se dostala přes inzerát, potom jsem zjistila, že je z množiny, nicméně celá ta povedená partička byla odsouzená a několik pejsků, včetně mého, bylo zachráněno.
0: Díky.
2: A potom přidám jednu hezkou SMSku. Můj syn se mě neptal a přinesl pejska prostě domů.
0: Jo, my jsme to takhle měli doma taky, že vlastně ségra občas přinesla nějakého psa, ten byl různě za gaučem schovaný a tak. Potom jsme to různě objevovali, že se tam objevil nějaký nový chlupáč, až to skončilo tak, že jsme pořídili vlastně vlastního chlupáče teda potom a pes šel k původnímu majiteli. Pojďme si ještě říct, jaké bude dneska počasí, ať víme teda, jako v jakém počasí budeme venčit.
2: Bude to různorodé, teď po ránu je oblačno až polojasno, nicméně postupně se bude rozjasňovat. Rozdíl to bude na jihozápadě, tady se totiž můžou během dne objevit i přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na jihu bude až 25 a na horách okolo 14 stupňů.
0: Já bych chtěl ještě říct, jak skončil ten příběh mé sestry, která vždycky přinesla nějakého psa, tak teď je z ní profesionální psovod a je vojačka. Takže zdravíme do Hrádku. A za chvíli mandraže a jiná zvířátka, motýly.
1: Osm krásných hlasů.
3: A k tomu spousta peněz do vaší peněženky.
1: To všechno je Slunce dál svítí.
3: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
3: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na Blaníku.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
7: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
16: firma na zážitky
14: CZ.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit

0: osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Tak to byly motýly a mandraže na Blaníkov 8.50.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Před hledáním dnešního tajemného roku a i dneska malá nápověda předem. V tajemném roce jste mohli vidět seriál o téhle ženě.
3: Kdyby tam zaspívala, tak ji vezmou na nahrávání do Prahy.
4: Ona tam přijde o všechno.
0: A více po deváté. Teď ještě Albánu a Romina Power na Blaníku.

0: Šarazan a Albano a Romina Power v dobrém ránu na Blaníku. V tom dobrém ránu, které je teď u konce, a to proto, aby něco dalšího odstartovalo. V příští hodině budeme společně hledat tajemný rok. Rok, ve kterém jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku. Novinku měli tehdy i Krištof. A taky Miraj. Hezky česky na Blaníku i po deváté v tajemném roce. I s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
6: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
5: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
7: Člena skupiny Centropol.
5: Vás to nebude stát ani korun.
6: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
5: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
8: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou postupně ustávat, i oblačnosti ubyde a opět vykoukne sluníčko. Naměříme 18 až 21 stupňů.
9: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
8: Pozor, dejte v Kladně, v Americké ulici, došlo tam k dopravní nehodě motorky, na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením provozu. Na dálnici D6 mezi kilometry 77 a 75 ve směru na Prahu probíhají práce údržby, silničáři tu budou do 4 odpoledne, tak je nepřehlédněte. Zavřená je silnice v Ústí nad Labem, Sebuzínská, kde leží na vozovce spadlý strom, a pozor, dejte v Liberci, v ulici Svobody, kde nabouralo osobní auto do sloupu. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný den.
1: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Už dnes poznáme adepty pro podzemní volby. Na Plzeňsku ohořely řadové domy. Menšík Smuchovou si Nails Open zahrají ofenu. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Statistici by dnes měli zveřejnit přehledy adeptů pro říjnové volby. Informace by měly být tradiční k dispozici na volebním webu o 4 odpoledne. K minulým komunálním volbám bylo před 4 lety zaregistrováno přes 195 tisíc kandidátů. Třetina z toho byly ženy. Nakonec uspěl tedy v průměru každý třetí z nominovaných. V Bezběrově na severním Plzeňsku schořely 4 rodinné domy. K masivnímu požáru došlo v noci na dnešek a záchranáři ušetřili jednoho zraněného. Hořet začalo v půdním prostoru jednoho z řadových domů a oheň se pak rozšířil na ostatní domy. Hasiči museli evakuovat 7 lidí. Škoda za 18 milionů korun. Některé domy neměly ani půdní příčky. Bezpečnost vodáků na českých řekách se dál zlepšuje. Třeba v Českém Krumlově dokončili speciální tubus a víc k němu říká mluvčí radnice Petra Nestávalová.
3: Toto řešení umožňuje splavnost Vltavy i během prací na stavbě nového mostu. Jde totiž o jeden z nejvytíženějších vodáckých úseků v Českém Krumlově. Vodáci tak mohou dál pokračovat po řece směrem do centra bez zdržování a komplikovaného přenášení lodí kolem staveniště.
2: Vybudování nového tubusu vyšlo na zhruba 4 miliony korun. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová jsou v semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Další utkání se střetnou s ruskou dvojicí Andrej Rublev a Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v 13:00 odpoledne a také následovat bude finále. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
4: Tak se do toho pustíme, je tady středeční hledání tajemného roku s písničkami, slovními nápovědami, vašimi tipy a vašimi vzpomínkami a ty nám zase volejte na 800 109 109 anebo pište na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: kdy hledáme signál.
1: Hledáme tajemný rok.
2: Našli jste rok vašeho života?
1: Volejte 800 109 109.
3: Pište na 603 118 109.

0: Kecner.
1: Arménská zpěvačka Rosalyn, která svou zemi zastupovala v tajemném roce na Eurovision Song Contest právě s touhletou písničkou Snap.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Rosalyn ale není její skutečné jméno, protože v pase má napsáno Rosa Constandian. Tak tohle byla písnička z tajemného roku, stejně jako originál Marka Ztraceného. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Marek Sobcevý u Znojma. Já bych řekl, že to je podle Míra je vedle tebe usínám. Je to rok 2021. Oni zpívají tu písničku Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima.
1: Díky moc. Marku, mějte se krásně, díky za tip. Naslyšenou.
4: Děkuju.
1: Tak tohle písničku si dáme za pár minut, teď pojďme na SMSky.
5: Napsala nám třeba Blanka, ahoj do Blaníčku, dnes hádám rok 2021.
1: Dobře, děkujeme.
5: Věře z Pardubic napověděla ukázka ze seriálu, ta ale typuje rok 2022, což je rok, který bylo 46 let.
1: Díky.
5: A no a ještě tady mám třetí tip, který bude rozdílný oproti těm předchozím. 2023 totiž typuje Denisa z Hořovic, což je rok, kdy se vdávala a napověděný Marek Ztracený.
1: Díky, díky, tak nám to jde krásně za sebou. 2021, 22, 23, tak jdeme na tu první slovní nápovědu. Pojďme třeba na tuhle ukázku.
6: Iveta Bartošová z Frenštátu pod Radhoštěm.
7: Ty bys tedy chtěla být zpěvačkou.
8: Kdyby tam zaspívala, tak ji vezmou na nahrávání do Prahy.
9: Ona tam přijde o všechno.
1: Na streamovací platformě Voyo se 6. května tajemného roku objevil životopisný seriál o Ivetě Bartošové s prostým názvem Iveta.
10: Pokud jako duo máme uspět, tak při mě musí stát.
11: Ty si myslíš, že bych se bez tebe neprosadil?
12: Představ si, co bychom mohli dokázat, kdybychom byli spolu.
13: Já budu mít miminko.
14: Tohle je prostě kauza, kterou tahle země ještě neviděla.
1: Iveta, životopisný seriál o Ivetě Bartošové, který jste poprvé mohli vidět 6. května tajemného roku, respektive jeho první díl. Ve kterém roce se nacházíme, to už necháváme na vás. Zavolejte nám to na 800 109 109 anebo napište na 603 118 118. A z tajemného roku je i tahle písnička od Krištofu. Co bude pak se jmenuje?

0: this time.
1: I tohle byla hudební připomínka tajemného roku Luis Capaldi a Forget Me.
2: Radio Blaník, tajemný rok.
1: V tajemném roce jste taky poprvé mohli vidět seriál Iveta, věnovaný Ivetě Bartošové, nebo o životě Ivety Bartošové. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Já tě zdravím, Petře, Luboš Kladno.
1: Ahoj, Luboči. Tak povídej, jaký máš tip?
3: 2021, podle Marka Ztraceného.
1: Zapsáno. A nějaká vzpomínka, co se stalo u tebe před 5 lety?
3: Ale víš, že asi... Jo, člověče, asi jsem začal chodit s manželkou.
1: No vidíš, a teď už je to manželka.
3: Teď už je to manželka.
1: Tak ať vám to klape, pozdravuji a měj se krásně, ahoj.
3: Zdravím do rády, ahoj.
1: Tak Adel, jdeme na SMSky.
4: Čárku k roku 2021 přidává třeba Petr z Brna, který k tomu napsal, v té době jsem se stal důchodcem.
1: To gratulujeme.
4: Přidám další čárku ke stejnému roku, tedy 2021, ten nám poslala Ivana z Vysočiny, typuje to podle ukázek písniček a napsala, mě bylo 50 let a narodil se nám úžasný vnouček Matýsek.
1: Děkujeme.
4: No ale typujeme tady i rok 2022, třeba Lenka z Bílovce u Prostějova, které v tom roce bylo 59 let.
1: Díky, pište nám dál a taky volejte dál, sem třeba.
2: Našli jste rok vašeho života?
5: Volejte 800 109 109. Hledáme tajemný rok.
2: Pište na 603 118 118.

0: Vedle tebe usínám a Mirej v tajemném roce.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A také už jsme vzpomínali na seriál Iveta o Ivetě Bartošové, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Gospodová, dobrý den.
0: Povídejte, jaký máte tip?
3: Rok 2022.
0: A proč si to myslíte?
3: No, protože jsem to viděla.
0: Viděla jste Ivetu? Seriál.
3: Ano, ano.
0: A co jste ještě dělala v tom roce, kdyby to byl on?
3: V roce 2022 se mi narodil vnouček.
0: No vidíte, důležitý.
3: Takže
0: jo.
3: Další takový rodinný hezký věci.
0: Takže teď jsou mu 4, chodí do školky?
3: Ano.
0: Tak ať se mu tam líbí a vám krásný den, naslyšenou.
3: Mockrát děkuji, nashledanou.
0: A jdeme na SMSky.
4: Dobrý den, Blaníčku, myslím si, že je to rok 2022 a to se vdávala moje dcera Eva.
0: Děkujeme, gratulujeme zpětně.
4: Přidám další čárku k roku 2023, ten už tady taky byl a typuje nám ho Andrea z Brna.
0: Díky, Andreo.
4: A čárku k roku 2022 přidá třeba i Vašek ze Šumperka.
0: Díky, Vašku, zdravíme do Šumperka. Co vy? Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník. Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
7: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirář.
8: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
9: Migové.
8: Harley.
9: Single X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Tradice, která zakořenila.
13: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
12: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
13: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
12: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
13: Zahrada Čech.
8: Zahradačech.cz. Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.
15: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
16: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
17: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
18: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
17: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman. CZ.
9: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
19: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
20: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
21: Den plný dobrodružství.
22: Dětský den se ve Vesci 5. září.
23: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskaderská motoshow, hasiči, policie.
24: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
23: Dětský den ve Vesci, 5. září od 10 hodin, vstup zdarma.

0: Asi dôza Harry Styles v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jako vždycky touhle dobou se ještě vrátím k českým písničkám, které už zazněly v tom dnešním tajemném roce, protože z roku, po kterém pátráme, je i originál Marka Ztraceného, nebo taky Co bude pak od skupiny Kryštof, případně Vedle tebe usínám od Miraj. A z tajemného roku je taky Iveta, seriál o Ivetě Bartošové, který jste poprvé mohli vidět na jaře tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Petře, tady Jiří Jarmolka, zdravíme.
0: My vás
3: rádio
0: taky.
3: Rádio kompletně a tipujeme rok 22 podle Ivety.
0: Podle Ivety. A co jste dělali vy v roce 22?
4: Byli jsme na nádherný dovolení na Slovensku.
0: A kde?
4: Je to kousek od Těrchoví. Takže vlastně Malá Tatra.
0: Jo, no tam je krásně, tam je krásně. Díky moc za vzpomínku.
4: Ano.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A vy nejenom, že voláte, ale i píšete SMSky a v nich se píše?
5: Tak třeba Tomáš nám napsal, podle Miraje typuji rok 2021, to jsem se přestěhoval zpět na vesnici a už bych neměnil.
0: Děkujeme.
5: Přidáme další čárku k roku 21, ten nám poslala Hanka, byl to pro mě rok plný změn, stěhování, nová práce, kde jsem poznala skvělého muže, dnes už manžela a zdraví, sociálně terapeutickou dílnu ve Světlé.
0: No to my taky a gratulujeme tomu manželství.
5: A přidám ještě jednu čárku k roku 2022 a tu nám poslala Lenka.
0: Děkujeme, Lenko, a jdeme k další slovní nápovědě. 14. dubna tajemného roku jste mohli vidět film, ze kterého je tahle ukázka.
6: Dášo, udělej mi kávičku, prosím tě.
7: Teď, když deliga do finále, bude potřeba trochu víc jednat.
6: O čem?
7: O výsledcích. O rozhodčích.
0: No, Jakub Štáfek jako Julius Lavický, tentokrát ale ne v seriálu, ale ve filmu s tvrdým I.
8: Prosím tě, jasně, že vyšel do Slavie, to je atle. On lítá po říši jak Gripen, čověče, tvrdolíne ty vole, neblbni.
9: Takže ještě jednou, vlevo plyn, vpravo brzda, jedem.
10: Není to obráceně?
9: No vidíš, že to umíš.
0: Vyšehrad film jste poprvé mohli vidět v tajemném roce. Ještě jednu ukázku, se líbí třeba tahle.
11: Já mluvím o hraní fotbalu.
12: Nebudu hrát fotbal prostě. Pověsil jsem kopačky na hřebík.
6: Když nám přišel, tak byl samý holky, samý kalení.
0: A tahle je taky dobrá.
13: Čau, jsem tvůj syn.
14: Tak už mu řekni, že to není pravda, ne?
15: Před 9 lety jsme spolu spali.
14: Kolik tě?
13: 8.
14: To nesedí, jo.
0: Vyšehrad film má premiéru v tajemném roce a teď je to na vás. Zavolejte na 800 109 109 a napište na 603 118 118 a zkuste si tipnout. Právě

0: vera daj. Britský spievák George Ezra, Green Green Grass. A také Iveta, seriál o Ivete Bartošové, anebo Vyšehrad film s tvrdým I. Obojí jste poprvé mohli vidět v Tajemném roce, to byly nápovědy, které dnes zazněly vedle písniček, které si hrajeme. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Kvita. Já myslím, že to je rok 2021 po seriálu Iveta.
0: A co jste dělala vy v tom roce?
1: Já v tom roce, že si poprvé pořídila pejska Yorkshireka. Yeah. Ale bohužel už máme za druhým mostem, ale jste si koupili štěňátka.
0: Tak jim popřejte všechno nejlepší, dneska je Mezinárodní den psů.
1: Jo, děkuji.
0: To vidíte. A šťastnou cestou, protože slyším, že někam jedete.
1: Ano, právě za nima.
0: Mějte se krásně, nashledanou. Přihoď, prosím, SMSky, Adel.
2: Přišla nám jedna krásná, i když anonymní, zdravíme z Elnite v Bulharsku, kde vás stále posloucháme a odhadujeme rok 2022.
0: Děkujeme, pozdravujte tam, to je super.
2: Stejný rok nám tady tipují posluchači i na našem Facebooku, kde rovněž můžete tipovat. Tipuje ho třeba Mirka, ale je tady i tip na rok 2021 od Aleny.
0: Děkujeme. No, pojďme teda na tu poslední slovní nápovědu, na tajemný rok, konkrétně teda na 3. září tajemného roku. Neradi vzpomínají v Havířově.
3: Ve fakultní nemocnici v Ostravě zůstávají jedna žena a jedno dítě, kteří se zranili při sobotní havárii kolotoče v Havířově. Ostatní už lékaři během dopoledne propustili. Doma jsou i poslední z těch, které ošetřila nemocnice přímo v místě neštěstí.
0: Celkem se tam tehdy zranilo 17 lidí. Taky to je připomínka tajemného roku a vy ještě chvilinku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
7: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Skočte si pro krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
12: Byla. To dobré začíná u nás.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: Meky Žbírka, David Žbírka, nejsi sám, písnička z tajemného roku. V roce, kdy tahle ta písnička vyšla, tak Meky už nebyl mezi námi, ale jeho syn David právě domíchal tuhle tu písničku, kterou ještě Meky stačil natočit.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale zajímá nás samozřejmě rok, ve kterém ta písnička vyšla. A tohle jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Haló, haló.
0: Haló, haló, tady Rádio Blaník, Petr Slíva a Tajemný rok. Kdo je tam?
3: Ivan Šulc, dobrý den, přeju.
0: Povídejte, jaký máte tip?
3: 22, rok 22.
0: A proč zrovna 22?
3: Tak protože se mi to líbí takhle.
0: Protože se vám to takhle líbí. A zažil jste něco zvláštního takhle před 4 lety?
3: Před 4 lety? Asi nevím.
0: Tak to nevadí, ale i tak děkuju za tip. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Taky, díky.
0: A já dělám čárku 22, pojďme na SMSky.
4: Z Prostějova nám napsala Iva, ta typuje rok 2022 podle písniček a napsala, to se nám narodila naše vnučka, která včera zrovna slavila své 4. narozeniny. Babí posílá pusu.
0: Děláme, my taky, gratulujeme.
4: Přidám další čárku k roku 2022, tady někomu napověděl Vyšehrad, no a ten napověděl i Péťovi ze Šumperka, ale ten typuje rok 2021.
0: Tak 21, dělám čárku, tak si to zhrneme. Film, teda seriál o Ivetě Bartošové s názvem Iveta má premiéru v tajemném roce, stejně jako Vyšehrad film, ten první. A taky jsme si připomněli havárii kolotoče v Havířově. A pokud jste typovali rok
5: 2022,
0: tak ten je správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A my se pro tuto chvíli s Adelkou loučíme, těšíme se na vás zítra ráno po 6. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A teď ještě jedna připomínka toho roku 2022. Lucka Bílá, Honza Bendik a jednu malou chvíli. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj.

0: Lucie Bílá, Honza Bendík a jednu malou chvíli na Blaníku. A témný rok je za námi, přátelé. Budeme si dál hrát hlavně hezky česky. Zahraje a zaspívá Michal David. Taky Divoký byl. Že to jako síť. I Tomáš Klus.
1: Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid?
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hlavně hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, taky zprávy a za 6,5 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes oblačno až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami. Postupně budou srážky ustávat, i mraky se rozplynou a nakonec opět vykoukne sluníčko. Naměříme 18 až 21 stupňů a na horách čekejte kolem 16.
2: Rádio Blaník. Nejvíc pohody a nejvíc českých písniček. Za každého počasí. Blaník za volantem.
3: Nehoda vás přibrzdí na dálnici u Bohušovic nad Ohří. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: S opatrností projíždějte na dálnici D8 na trase z Prahy na Ústí nad Labem, kde se na 45. kilometru vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
3: Na dálnici D10 na 33. kilometru na nájezdu z Luštěnic směrem na Turnov nabouralo auto do svodidel, projedete s opatrností. A osobní auto s autobusem se srazilo v Děčíně na Labském nábřeží na křižovatce Styršov. I tady je provoz částečně omezený. Šťastnou cestou a krásný den.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Sněmovna už znovu projednává prezidentovo veto. Farmáři letos přijdou až o 20 miliard korun. V Brně začaly práce na průzkumné štole.
3: Rádio Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci se vrátili ke sporné vládní novele k veřejným rozpočtům. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Vládní koalice veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Opozice pak hodlá novelu napadnout u ústavního soudu. Čeští zemědělci letos počítají s výraznými ztrátami. Sklizeň má být nejhorší za posledních 15 let a farmáři můžou na tržbách přijít až o 20 miliard, co zatím stojí výmluvčí agrární komory Barbora Pánková.
8: Na výsledcích se výrazně podepsalo počasí, tedy především velmi suché jaro a následné vlny veder, ale také jarní mrazy a místy krupobytí nebo přívalové deště. Celková produkce základních obilovin letos meziročně klesne přibližně o 17,5% na 6,3 milionů tun.
3: U řepky pak bude pokles ještě výraznější. V Brně začaly trhací práce na ražbě průzkumné štoly Vinohradského tunelu. Povede pod brněnskou městskou částí Vinohrady a v roce 2030 se stane součástí velkého městského okruhu, který silničáři v moravské metropoli za 11 miliard budují. Aktuálně už je z 991 metru vyraženo 600 metrů. Chodci se po ročních opravách vrátili na lávku v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku. Slavnostní otevření lávky, která bylo původně v plánu v červenci, se podle vedení města posouvá na září anebo říjen. Na neomezený průjezd si ještě několik dní počkají cyklisté i vodáci. Je potřeba ještě dokončit třeba terénní úpravy v okolí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
6: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 3 minutky zbývají do 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a tato hodina bude plná cestování. My se vydáme s krajánkem do pražské zoo, takhle výjimečně při středě, a potom se podíváme také na kontrolu solární elektrárny s Lukášem Valentou. Tak si na to počkejte, bude to zajímavé. Teď je tady Michal David, muž, se kterým jsme oslavili narozeniny na konopišti, ty 27. i 25. teda, ale teď nejblíž jsme slavili 27. největší z nálezů a ztrát. Krásné dopoledne z Blaníkem.

0: Sloucháte Rádio Blaník, hrajeme vám hezky česky, ale trocha francouzštiny ještě nikdy nikoho nezabila. Tak a teď se vydáme na cesty.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Si možná říkáte, teď je středa, ježišmarja, Krajan si přece jezdí v úterý a ve čtvrtek. Ano, ale Martin Císař vyrazil včera večer za kulturou do pražské zoo, představte si to. Tak pojďme se spojit. Martí, ahoj.
2: Hezký dobrý den tobě, Pepo, a všem našim posluchačům. Poslouchej dobře. To je koncert, co?
0: Jo.
2: Jsem v pražské zoologické zahradě a když jsem u toho ptactva, tak vedle mě je herec Antonín Holub. Toníku, hezký den.
3: Vám taky děkuju.
2: Tady v pražské zoologické zahradě u pavilonu Bororo máte pódium a hrajete tady divadlo. Je potřeba dodat, že aktuálně je to představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní. O čem tohle představení vlastně je?
3: Je to hra nebo román od Geralda Darella a hrajeme to ve Vršovickém divadle Mana původně a je to o rodině a dalších zvířatech. Je to o tom, že se máme rádi a máme rádi zvířata a máme rádi všechny a hlavně o rodině.
2: Čím je tohle prostředí pro vás specifické proti klasickému divadlu?
3: Je to krásný, protože hrajeme po zavírací době v Zoo Praha a doprovází nás tady veškeré zvuky zvířat a různých tvorů.
2: Koho byste pozval? Komu by se mohlo líbit?
3: Myslím, že by se mohlo líbit úplně všem. Je to určitě i pro děti, ale nejen pro děti, ale i dospělé a jejich rodiče.
2: Teď ještě důležitá otázka. Dokdy budete hrát tohle představení tady v pražské zoologické?
3: Do konce týdne do neděle. Hrajeme celý týden, tady budeme, tak se na vás těšíme.
2: Vy jste mi naznačil tak trochu, Toníku, že tohle místo přímo milujete. Milujete zvířata?
3: Ano, je to taky tím, odmala mám rád zvířata a tady je to boží, protože se spojilo příjemné s užitečným, že 200 korun z každé zakoupené vstupenky jde přímo zoo, takže je to na dobrou věc.
2: Co dodat? Přijďte se podívat a zažít to na vlastní kůži. Tohle představení stojí za to.
3: Přesně tak, líb bych to neřekl.
2: Tak to je ode mě všechno z pražské zoologické zahrady. Cože, Elzo? Já jsem na něco zapomněl. Nevím na co. 7:30 večer, divadlo Mana, představení v pražské zoologické zahradě a název představení je Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Tak na co jsem zapomněl? Jo, já už vím. Tak to si ti omlouvám a všem pejskům, že dnes máme také Mezinárodní den psů, tak na ně rozhodně nezapomeňte. Já na Elzu nezapomenu.
4: Vej ty moje mala, pojď sem ty můj mazlíku.
0: Martine, ty jsi prostě bůh. Děkujeme moc krát.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Pan Blaník, Martin Císař nás pozval do zoo. Přátelé, vydejte se tam, pokud jen trošku můžete. Divadlo Mana tam hraje právě v Bororu, v tom bývalém Sloninci a stojí to za to. A tohle je Tomík, Tomáš Klus, Pánu Bohu do oken. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Slyšíte ten potlesk? 10,000 Maniacs a Because Tonight. Tuhle písničku napsal Boss, tedy Bruce Springsteen, pro Patti Smith. Ale hrají oba, jak Patti, tak Bruce. Bruce tady loni hrál 15. června konkrétně v Letňanech v Praze a Because Tonight musela samozřejmě zaznít. Ještě bych chtěl připomenout, že Patti Smith letos oslaví 80. narozeniny, konkrétně 30.12., tedy 30. prosince, předposlední letošní den. Tak to se těšíme, protože Because the Night v této podobě, v té její, samozřejmě na Blaníku 30.12. musí zaznít. Za chvilku No Name a taky Xindl X a Dovolená.
1: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
2: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
1: Tak to bude drahota.
2: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
1: Za auto roku? Jako fakt?
2: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
3: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
4: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
5: Ano, na webu lksobě.cz.
4: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
5: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
4: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
7: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
8: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
9: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
10: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselější funebr marš. Ramš. Výkup. Autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš, to je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
11: Když vrak musí na onen svět, šrot.ramš.cz.
12: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
13: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná. Ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
14: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
13: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
14: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
13: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
14: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
13: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
15: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
16: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
17: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Kdekoliv na světě.
2: A 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
2: Na našem webu radioblaník.cz.

0: Single X a dovolená na Blaníku. Prázdniny se chýlí ke konci, ale dovolená tu klidně můžete podniknout v září, v říjnu. Ostatně někdo jezdí i na Vánoce, to vůbec nevadí. Přátelé, my pořád ještě hrajeme, a to právě do konce prázdnin. Do 31. se můžete přihlásit na našem webu radioblaník.cz do velké hry o kontrolu vaší solární elektrárny od Solar Energy Service and Care za 10 000 korun a k tomu ještě můžete dostat 3 000 korun na ruku. Navíc ta solární elektrárna nemusí být vůbec vaše. Vy můžete schrábnout jenom ty 3 000 a celou tu úžasnou profesionální kontrolu za 10 000 věnovat někomu jinému, třeba příbuznému, sousedovi, kamarádovi, prostě někomu, kdo tu fotovoltaiku doma má. No a ten, kdo jezdí za našimi výherci, to je Lukáš Valenta, náš kolega, náš kontrolor, a tentokrát vyrazil, mám dojem, na východ Čech. Luky?
1: I dnes jsme vyrazili za vámi, tentokrát do Pardubic za paní Ilonou.
2: S dnešní servisní prohlídkou jsem velice spokojená, díky tomu, že tu fotovoltaiku už mám 3 roky a bohužel moje firma, která to instalovala, již zanikla, tak jsem velice ráda, že jsem na trhu našla Solar Energy Service and Care.
1: A ze Solar Energy Service and Care hovoří Tomáš Huzl.
3: To se skutečně dělo, ten boom, tady vzniklo nových 500 firm, které ve většině případech už dneska zkrachovaly a nejsou, a opravdu ty lidi okradli o peníze. Takže se nedivím, že určitá nedůvěra je. Sem jdou opravdu odborníci, kteří jsou pojištěni. My jako firma jsme pojištěná, ty kluci jsou pojištěni. To znamená, kdyby se cokoliv vznikla nějaká závada, což se může stát, nevím, mě to prošlápnou střechu, tak to celé je garantovaný.
1: I tady dopadlo všechno v pořádku. Takže pokud i vy chcete zkontrolovat vaši fotovoltaiku, přihlaste se na našem webu na radioblaník.cz.
0: Přesně tak, Lukáši, moc krát děkujeme. No a pokud se na vás usměje štěstí, tak za vás

0: extra.cz. Kaufland. Extreme Sale v online shop CZ.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Stavební Deck přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Deck.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Hezky česky. Hrajeme na Blaníku a budeme ještě rýmovat. Tým, čo s tým. I když to byla teda slovensky, no ale my si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, hezky česky. Škvora, síla starých rým. Že věci některý jsou neměný. Zaspívají Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval. Je těžké vrátit si tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde. I paní Marta Kubišová. My máme na Blaníku rádi české písničky, taky hrajeme už 27 let a nic se na tom nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut přesně bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
4: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
9: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes většinou oblačno, přechodně zataženo, místy slabý déšť nebo přehánky, které budou postupně ustávat, i mraky se rozplynou a vykoukne sluníčko. Naměříme 18 až 21 stupňů.
1: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
9: Pozor, dejte na nehodu u Bohušovic nad Ohří. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: S opatrností projíždějte na dálnici D8 na trase z Prahy na Ústí nad Labem, kde se na 45. kilometru vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
9: Bouralo se na Děčínsku v České Kamenici v Tyršově ulici, kde havarovalo osobní auto. V Ústí nad Labem ve Strážné ulici naboural kamion do domu. Přímo v Děčíně v pohraniční ulici u křižovatky s Maroldovou dvě auta v sobě blokují provoz, dejte pozor. Přejeme vám šťastnou cestu.
12: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
13: V náměště opět vzlety armádní vrtulníky. Kadmiové kaly zatím ze Šumperska nezmizí. V Plzeňském kraji chystají zimní olympiádu dětí a mládeže. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v náměště nad Oslavou. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na náměstské základně. Likvidace kadmiových kalů u Vykantic na Šumpersku má už roční zpoždění. Odvoz 1250 tun nebezpečných látek zkomplikovaly nežádoucí pevné příměsy. Firma proto krátce po loňském zahájení transportu prvních kontejnerů zpracování kalů přerušila a začala hledat jiný způsob zneškodnění. Vedení obce se obává ekologické havárie. Do zimní olympiády dětí a mládeže zbývá půl roku. Konat se bude v Plzeňském kraji, který už teď připravuje jednotlivá sportoviště. O nich nám víc řekla mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
14: Alpské disciplíny snowboarding a ski cross, ty se budou konat přímo v areálu Ski a Bike Špičák. V běžeckých soutěžích se mladí sportovci představí v lyžařském areálu Nýrsko a biatlonové závody ty proběhnou přímo v centru Hohenzollern na německé straně Železnorucka.
13: V další olympijská města se promění Klatovy, Sušice a Domažlice, kde proběhnou soutěže v ledním hokeji, krasobruslení i šachu. České mládežnické výběry neodjedou na evropský šampionát v americkém fotbalu, a to kvůli účasti Ruska. Předseda České asociace amerického fotbalu uvedl, že Mezinárodní federace IFAF o navrácení ruských týmů do soutěží ostatní členské země předem neinformovala. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
1: Pepa Černý
10: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za minutku bude 11. Dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, takže hezky česky. A taky dorazí kolega Petr Slíva, který objevil, jak jinak, další zlaté české ručičky. Takže uslyšíme další příběh o tom, jak někdo něco umí a opravdu mu to jde. No a taky v této hodině budeme vzpomínat, protože dneska je to přesně 5 let, co nás opustila Hana Zagorová. Škvor, síla starých vín, jdeme na ní.

0: Pepa Wagner na vlnách Rádia Blaník a teď už přichází Petr Slíva, nejenom skvělý moderátor, maratonec, ale taky fotograf, takže dnešní zlaté české ručičky jsou mu velice blízké. Jdeme na to.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Martinem Gregorem. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím.
3: Vy se vlastně celý jméno jmenujete Martin Macák Gregor, je to tak?
4: Je to tak, ano. Je pravda, že v poslední době tam to přízvisko Macák používám docela často, protože jsem zjistil, že v České republice je více Martinů Gregorů, tak aby došlo k nějakému jasnému odlišení, tak používám tady tohle z toho Macáka, což je vlastně přezdívka z dětství, která mě tak nějak provází celým životem.
3: A v Čerčanech, kde bydlíte, jste jediný Macák, je to tak?
4: Ano, tam jsem jediný.
3: Výborně.
4: Doufám.
3: Budeme si povídat o tom, co děláte samozřejmě, o tom jsou zlaté české ručičky. Vy se totiž věnujete fotografii, vy se věnujete videu, produkci a postprodukci. Říkám to dobře všechno?
4: Ano, ano, zatím dobře.
3: Jak jste se k tomu dostal?
4: To je velmi dobrá otázka. Na střední škole, kde jsem začal studovat, už byla střední škola reklamní tvorby, tak jsem přičuchnul tady k těmhle oborům, ocení ke grafice, k nějakému audiovizuálnímu obsahu a to se mě drží.
3: A živí vás to?
4: Živí, ano, ano, je to tak.
3: Jaké fotografii se věnujete?
4: Já, když jsem začínal s focením, tak jsem fotil různý hmyz a houby a takovýhle věci, které se nehýbaly především. A teďka v poslední době tak se čím dál tím více věnuju focení lidí. Aha. A musím říct, že je to směr, kterému jsem se hodně dlouho vyhýbal, právě z toho důvodu, že objekty focení, když se fotí lidi, tak se lidi hejbou. A moc se mi do toho nechtělo, upřímně, ale v poslední době tak v tom nacházím čím dál tím větší zalíbení. A to hlavně z hlediska nějaké komunikace s těmi lidmi, to, že se na sebe navážeme, to, že zjistím, jaký ty lidi doopravdy jsou, protože před tím foťákem ty lidi se dokážou docela slušně někdy odhalit a musím říct, že tohle ta stránka toho focení mě baví strašně moc.
3: A jde o reklamní fotku anebo o portréty?
4: Takhle, reklamní fotografii nebo nějaký produktový fotografii se věnuju profesně, ale když beru nějaký tvoje hobby, focení nebo takhle a fotím lidi, tak je to zejména focení rodin, takové ty, dejme tomu, tradiční rodinné fotky, které se lidi potom dají na zeď. A nebo taky poslední dobou, což je teda více profesní záležitost, fotím podnikatelé, lidi ve firmách a nějaké drobné živnostníky. A tam si myslím, že to je úplně nejzajímavější, protože s těma lidma navážete nějaký téma, proberete toho spoustu, u toho uděláte nějaký fotky a myslím si, že většinou je ten výsledek hodně zajímavý.
3: Prostě někdo si vás takhle pozve?
4: Přesně tak.
3: A vy mu potom dáte sérii fotek?
4: Ano, ano, jednodušeně ano.
3: Martine, kdyby si vás chtěl někdo takhle pozvat do firmy, anebo naopak by se třeba nějaká rodinka chtěla objednat na focení, tak co má pro to udělat?
4: No, úplně nejjednodušší asi je vyhledat na mě kontakt, ideálně na mé webové stránky, které jsou mmgfoto.cz, což je Martin Macák Gregor Foto, a nebo se podívat na Facebook, případně na Instagram.
3: Tak Martine, já vám popřeju hodně štěstí, ať se vám teda daří v tom, co děláte.
4: Děkuji, děkuji.
3: Zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně, naslyšenou.
4: Určitě, děkuji moc, mějte se a zdravím všechny posluchače.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase se to povedlo a teď míříme na Slovensko. To jsou Eláně a Kočka. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: pustila. David Stypka, Eva Farná, dobré ráno, milá, na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, tak mi včera přišla taková SMSka, která se jmenuje Policie České republiky a píše se v ní: evidujeme neuhrazenou pokutu za rychlost, pokud to nebudete řešit, hrozí vám strhnutí až 4 trestných bodů, přihlaste se prosím pro více informací na tento odkaz. A tam je celní zpráva @gov.cz.casa. Tak jsem to googloval a zjistil jsem, že Policie České republiky žádné SMSky nikdy nikomu neposílá a je to podvod a za žádných okolností nesmíte rozkliknout ten odkaz. Přátelé, když vám přijde SMSka od policie, tak je to podvodník vždycky. Jo, pozor na to, teď jsem mluvil tady v redakci se 4 lidmi a všem ta SMSka během těchto dní přišla. Všichni jsme ji naštěstí smazali. Tak pozor na to, policie nepíše SMSky. No a za chvilku nám zahrají Police. To je pěkná náhoda.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vyleplepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
5: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
6: Yeti Electro.

0: Et opravář na kliknutí.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
3: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Haló, haló! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
5: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
1: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Co když má vaše sbírka větší hodnotu, než čekáte? Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti mohou v aukci oslovit sběratele z celé republiky i ze zahraničí. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejlepší cestu prodeje. Více na numea.cz.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
9: Migové.
8: Harley.
9: Single X.
8: Tomáš Klus.
9: Jdeme na Hrady.
8: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
10: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Den plný dobrodružství.
13: Dětský den se ve Vesci 5. září.
14: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskaderská motoshow, hasiči, policie.
13: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
14: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin, vstup zdarma.

0: Ty chvíle už soudy tam bylo to těžké přijmout, ale jinak to prostě nešlo. Dneska jsou to přesně 4 roky, co nás opustila. Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů. Paní Hana Zagorová, Hanička písnička. Nikdo na Blaník nepatří tak jako ona. Možná ještě Jakub Smolík, ale Hanka, to je prostě srdcovka. Strávili jsme s ní ne pár dnů, ale strašnou spoustu let. Víte, kolikrát byla na konopišti? Já jsem si to teď vypsal. Představte si to. Ona byla na konopišti celkem 8krát. Na tom prvním 2002, potom 2003, 2009, 12, 13, 15, 16, 17. A měla být i v roce 2022. Ale bohužel museli jsme to odpískat ze zdravotních důvodů a potom toho 26. srpna přišla ta smutná zpráva. Už jsou to 4 roky. Ale Hančin odkaz žije dál, jsme tomu strašně rádi a teď bude jedna velká premiéra. Na mé předměstí. Biograf Láska, to je muzikál, který se hraje v divadle Kalich v Praze a teď dostane svůj druhý díl. A budou tam i písničky Marka Ztraceného, on si toho strašně váží.
1: Tak je to velká věc, samozřejmě už jenom to, že se ke mně dostalo, že Hanka si přála tyhle dvě písničky mít už v tom prvním, kde se to nestihlo, tak si přála, aby to bylo pokračování, tak mě hrozně potěšilo, protože jsem je psal, tak si pamatuju to období, kdy mi volala, jaký to bylo, jak na to reagovala a tak dále, takže pro mě to je premiéra veliká, protože já jsem nejsem úplně muzikálový, ale měl jsem stejně plán jednou začít, takže kde jinde začít, než tam, kde zazní vaše dvě písničky.
0: Přesně tak, Marku. Přátelé, tak už se nám to blíží, ta premiéra Biografu Láska 2 v divadle Kalich a my vám ty lístky na tenhle muzikál budeme rozdávat. Teď máme před sebou víkend 29. 30. Ten strávíme s Petrem Novákem, jo, s jeho nedožitými 81. narozeninami, protože se chystá velký koncert, tak pro vás budeme mít vstupenky, ale ten další víkend, ten první záříový, ten věnujeme právě Haně Zagorové a oslavíme tím její nedožité 80. A zároveň budeme nejenom hrát její nejkrásnější písničky, ale budeme rozdávat i vstupenky právě na tu dvojku Biografu Láska. Připomínám, dneska jsou to 4 roky a Hanka byla prostě.

0: letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
15: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: To je dáma, paní Marta Kubišová a Depeše na Blaníku. A my si budeme dál hrát, ovšem s takovou jednou malou změnou. Víte, nás teďka čeká česká hodinka, takže pouze české písničky, třeba Miraj. Jako když tenkrát venku jsem Petrky začali hrát. I polojaponec může zpívat česky. Česky může zpívat i Slovák, absolutní Slovák, Richard Miller. No, víš, štěstí je krásná. A pak dorazí taková partička z pražských Vinohrad a budou zpívat o tom, jak si jeden z vás dal svůj sraz. I Vohnouti už patří na Blaník, ano, česká hodinka před námi, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a malý kousíček už bude poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
7: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
6: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
8: Člena skupiny Centropol.
6: Vás to nebude stát ani korun.
7: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
6: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
9: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude většinou polojasná nebo skoro jasná. Ráno se mohou výjimečně objevit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 24 až 27 stupňů. Na horách to bude okolo 20. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
9: V Děčíně v pohraniční ulici u křižovatky s Maroldovou havarovala 2 osobní auta a částečně blokují dopravu. Projíždějte tam opatrně. V Ústí nad Labem ve Strážné ulici nabouralo nákladní auto do domu. Dejte tam pozor. Na dálnici D10 na 49. kilometru směrem z Turnova na Prahu dejte pozor na porouchané auto. A na Děčínsku v České Kamenici v Teršově ulici havarovalo osobní auto. S opatrností tam ale projedete. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
14: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
1: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Návrat do školy rodičům provětrá peněženky. Česko je opět zemí bez ptačí chřipky. Meteorologové zapsali další rekordy. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Začátek nového školního roku se kvapem blíží a na návrat dětí do škol se připravují i peněženky rodičů. Domácnosti čekají výdaje spojené s návratem do lavic 2 až 6 tisíc korun. Z běžné výplaty dokáže tyto náklady pokrýt 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si kvůli tomu odkládají peníze předem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit. Umístění nové pražské supernemocnice zaskočilo opozici. Od minulého týdne je jasné, že vláda ji chce mít na Vinohradech. O lokalitě přitom měla rozhodnout studie. Místopředseda ODS a kandidát na pražského primátora Tomáš Portík by nemocnici radši viděl v Letňanech.
11: protože tam je dostupná, je v blízkosti okruh a je tam metro. To na Praze 2 není. Praha novou nemocnici akutně potřebuje. Bulovka už nestačí a nová supernemocnice by měla fungovat non-stop z hlediska záchranné služby, měla by zkrátit zákroky, využívat AI diagnostiku.
16: O tom, kde bude nový špitál stát, by vláda měla rozhodnout do Vánoc. Česko je opět mezinárodně uznanou zemí bez výskytu ptačí chřipky. Oznámení zveřejnila Světová organizace pro zdraví zvířat. Letos veterináři v komerčních chovech drůbeže potvrdili 9 ohnisek nákazy. Poslední bylo 25. března v Opolánkách na Nymbursku. Od té doby žádné další ohnisko nepřibylo. Republiku včera rozdělilo počasí. Zatímco v nejteplejších oblastech rtuť vyšplhala nad 26, na severovýchodě Česka, kde bylo deštivo, teploty nepřekonaly ani 13 stupňů. Počasí tak přineslo hned 7 chladných rekordů pro 25. srpen. Mezi nejteplejšími a nejchladnějšími místy v polohách do 600 metrů nad mořem byl podle meteorologů rozdíl skoro 15 stupňů. Tolik zprávy a teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: Ano, ano, děkujeme, Eliško.
1: Pepa Černý
7: na rádiu Blaník.
0: Krásné poledne, přátelé, 12. hodina právě odbyla a to znamená, že začalo co? Začala česká hodinka, hodina, kde budeme hrát pouze české písničky. A navíc na jednu písničku budeme čekat společně. Přátelé, pokud chcete teď v sobotu 29. zamířit na jeden z posledních festivalů této sezóny Beaty léta v Kutné Hoře, tak já mám pro vás lístky, 2 lístky. A je na vás, kdo to jako vyhraje, jo. Akorát musíte najít člověka, který bude na tomhle festivalu teď v sobotu zpívat. Bude to Aleš Brichta. Až bude znít Dívka s perlami ve vlasech, připravte si telefon a až bude doznívat, tak volejte 800 109 109. Kdo se dovolá jako první, tak pro něj mám 2 vstupenky. Přátelé, pokud nemůžete v sobotu do té Kutné Hory zajet, nebo se vám nechce, tak prosím nevolejte, jo? Volejte jenom vy, kdo máte opravdu zájem vidět naživo Lucii, Aleše Brichtu, Pekaře, Petra Koláře, Pavla Caltu, Martinu Pártlovou a mnoho dalších v neskutečně nádherném městě, tedy Kutné Hoře. Tak čekáme na písničku. A teď Michal David, to zas byl den, tak snad si to neřeknete dneska večer.

0: Ale co pak to bylo za písničku? Nečekali jsme na ní náhodou? Nebyl to Aleš Brychta? Samozřejmě, že byl. Přátelé, já se teď podívám tady na linku číslo 1. To je zvláštní číslo, ale zvednu ho, uvidíme. Halo, rádio. Halo, rádio Blaník, dobrý den.
1: Ano, slyším vás.
0: A jak se jmenujete, prosím?
1: Pavlína.
0: Pavlíno. Pavlíno, odkud voláte?
1: Z Jenštejna.
0: Jenštejn. Připomeňte mi, kde je Jenštejn.
1: Středočeský kraj, kousíček od Brandýse nad Labem.
0: No tak to máte kousek do Kutný hory, že?
1: No, je to kousíček.
0: Ježišmarja, a tak chcete dva lísky teda?
1: No určitě.
0: Tak já vám zatleskám.
1: Děkuju.
0: Pavlíno, tak to bude zážitek jako Brno, i když to bude v Kutné hoře. Krásné město, určitě jste tam někdy byla, že jo?
1: Určitě ano.
0: Tam je svatá Barbora, to si připomenete.
1: Ano,
0: no, a navíc tam budou hrát nejenom Aleš Brychta s kapelou, ale taky Lucie Velkolepá teďka s Viktorem Dykem. Petr Kolář, Pavel Celta, Martina Pártlová, ta si to teďka vyzkoušela před tou vyprodanou Letnou Markovo. Taky Pekaře uvidíte naživo, takže spokojenost, že jo?
1: No určitě, veliká.
0: Výborně. A koho vezmete sebou?
1: Přítele.
0: Přítele. Nemá náhodou dneska svátek? Není to Luděk?
1: Není to Luděk, je to Miroslav.
0: Miroslav, tak zítra Otakar, pak Augustín. No k svátku to nebude. Včera jsme to vychytali, že jsme obdarovali Radima, který měl svátek. Pavlíno, moc vám děkuju, že jste se zapojila. Gratuluju k výhře. A prosím vás, vydržte mi na telefonu, já se vezmu adresu, jo?
1: Dobře,
0: tak
1: děkuju.
0: Jo, nashledanou. Přátelé, slyšeli jste správně, Beaty léta se konají v Kutné hoře už teď v sobotu 29. Další dva lístky už mají svou majitelku, opět sympatiačku, protože poslouchá Blaník, takhle to prostě je a nikdy to nebude jinak. Zítra vám dám další dva lístky a potom poslední dva v pátek, těsně předtím, než to vypukne. No a teď si nastavíme zrcadlo, jak se říká v tom kultovním filmu, že...

0: Tam na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, ve dveřích stojí Iva Lecká a jestli se o jejím projevu něco opravdu nedá říct, tak že by to bylo šepotání. Je to hlasitá dáma, už za chvilku tady bude s námi. Posloucháte Blaník, českou hodinku, ano, směje se velmi nahlas. A do té doby, než tady bude Iva, tak vohnoutí Richard Miller a taky Tereska Kernlová.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
3: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
7: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
10: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
11: Bydlet o úroveň výš?
12: Můžete i vy.
11: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
12: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
11: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Rezidence Level 21.cz.
13: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
14: Mirá.
13: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
14: Migové.
13: Harley.
14: Xindle X.
13: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
16: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
17: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
0: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

strachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džipsy, kamín klarin. Tak zdá, že to není štěstí, jo.

0: Tereska Kerlová, diamanty, diamanty se lesknou, stejně jako naše Iva. Jako každý klenot. Ivuško, já jsem před chvilkou vyprávěl ve vysílání, že mi přišla SMSka od policie České republiky.
1: Ano.
0: Která mi vyhrožovala, teda ta SMSka ne policie, protože policie SMSky ano. neposílá.
1: Ano.
0: Že když nezaplatím tu pokutu za tu rychlou jízdu, takže přijde exekutora, zabaví mi normálně všechno, co mám. Já teda naštěstí nic moc nemám, ale hlavně jsem na to koukal a za chvilku přišel kolega Slíva a říkal, hele, mně přišla SMSka od policajtu. A říkám, no mě taky to je, viď.
1: Je, mě ne.
0: Ne, tak jenom prosím tě, Ivuško, za prvé, už jsem to říkal našim posluchačům, nic takového neotvírej, tam je vždycky odkaz nějaký na celní zprávu, úplná blbost, je to podvod, jsou to podvodníci, policisté, žádné SMSky nikomu neposílají, prosím vás.
1: Ne.
0: A Ivuško, už ses někdy setkala s nějakým takovým podvodem?
1: No tak s takovým podvodem ne,
0: no.
1: Ale respektive takhle, jo, v rámci České republiky, ale já jsem přes ty hadříky
0: no.
1: a to jsem teda, přátelé, taky naletěla.
0: Fakt,
1: no.
0: A jak?
1: Já jsem si totiž myslela, že jedny drahý boty,
0: no.
1: jo, který byly teda strašně levný, když si koupím patery, jak já na tom vyzraju, víš, no tak jsem poslala prostě tu objednávku, že jo. Nepřišly mi ani jedny ty boty, samozřejmě o peníze jsem přišla, že jo. A říkala jsem si, bože, já jsem teda opravdu jako blbá, jo. No ale nejhorší je, že každý máme nějaké slabé místo.
0: Ano.
1: Rozumíš, jo? A já ho mám tady. Jo, boty, kabelky, hadříky. Takže jakmile vznikne nějaká jako e-shop stránka, tak já normálně nekecám, přísám, jo. Mám tři lidi, kterým to posílám, aby mi to projeli a zkontrolovali, jaká je to má recenze.
0: Jasně.
1: Jo, prostě, abych opět nenaletěla, protože já jsem jako schopná tam minimálně jako klikat.
0: No jasně.
1: Jo, klikat.
0: Přátelé, ale to je to Ivuška jako ťukla hřebíček na hlavičku, protože opravdu, když nakupujete z nějakého e-shopu, a není to úplně nějaký ten renomovaný, který známe všichni,

0: Budu.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
16: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
15: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
19: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Tak to byla poetika a půlnoc na Blaníku, no tak půlnoc, ta je hodně, hodně před námi. 13. je mnohem blíž. Odbije za 6 minut a za chviličku odstartujeme odpolední vysílání a dáme si Petra Koláře. Taky si dáme Vojtu Nedvěda a písničku Děda.
1: Děda mi vyprávěl, jak žilo v době, když život nosil tisíckrát.
0: A Michala Tučného, všichni jsou už v Mexiku.
2: Všichni jsou už v Mexiku.
3: Já taky jdu.
0: Tak za chvíli, přátelé, počasí, doprava a další zprávy budou následovat a pak rozjedeme odpoledne na Blaníku.
4: Radio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
6: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
7: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
8: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
9: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
8: Tak to bude drahota.
9: 6, 5, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
8: Za auto roku? Jako fakt?
9: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Autonord.
10: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
11: Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách většinou polojasno nebo skoro jasno. Ráno se mohou výjimečně objevit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 24 až 27 stupňů. Na horách to bude okolo 20. Tolik počasí, teď už půjdeme na silnice.
12: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Blaník za volantem.
11: Na dálnici D8 mezi 19. a 17. kilometrem směrem od Drážďan na Prahu se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona. Počítejte tam se zdržením. Na Jablonecku v Železném Brodě v Těpeřské ulici dejte pozor na olejovou skvrnu na silnici. V Děčíně v pohraniční ulici u křižovatky s Maroldovou bourala dvě osobní auta a částečně blokují dopravu, dejte pozor. A v Ústí nad Labem ve Strážné ulici havarovalo nákladní auto. Projíždějte opatrně i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Šťastnou cestu.
5: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení. Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Úřad práce přechází na nový systém. Sněmovna bude hlasovat o prezidentovu vetu. Hokejový šampionát zná svého maskota.
15: Rádio Blaník.
14: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Úřad práce hlásí ode dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového informačního systému. Během odstávky nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Pokračuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
16: Pracovníci úřadu práce budou mít k databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
14: Odstávka potrvá do 3. září do půlnoci. Tragická nehoda komplikuje dopravu na Brněnsku. U Doubravníku vyletělo osobní auto mimo silnici a narazilo do stromu. Zemřelo jedno dítě, dalších 5 lidí je zraněných. 4 z nich jsou děti a zranění 2 z nich jsou těžká. Na místě zasahují záchranáři a silnice na Běleč je zavřená. Zhruba za půl hodiny bude sněmovna hlasovat o vetu prezidenta Pavla ohledně sporné novely k veřejným rozpočtům. Podle hlavy státu návrh ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Vládní koalice nicméně veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Opozice pak hodlá novelu napadnout u ústavního soudu. Maskotem hokejového mistrovství světa, které příští rok proběhne v Německu, bude pes. Přesněji řečeno, jezevčík se jménem Tekl. Podle pořadatelů je moderní a nezávislý a přesně tak zachytí obraz hostitelské země. Šampionát se koná v květnu od 14. do 30. v Düsseldorfu a Mannheimu. Tolik zprávy, teď je připravená Iva.
17: Iva Lecká
18: na rádiu Blaník.
0: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé. Na Blaníku jsme se po pohodovém dopoledni přehoupli do odpoledního bloku a i v něm nabídnu spoustu hezkých písniček. Přidám něco k zamyšlení, ostatně znáte mě, že jo, vždycky tam něco takového najdete. Uděláme si výlet, projedeme se vlakem a jako třešinku na dortu přihodíme dobrou zprávu. Tak jdeme na to, startujeme hezky česky, je tu Petr Kolář.

0: Holky se vlnily a my jsme po nich toužili, to je hezký, co? Jo, jo, my jsme tohle uměli. Ha! No, tak to byla písnička Vojty Nedvěda, Děda. A já vzpomínám na mýho dědu téhle písničky, ten byl skvělej. Tak přátelé, Vojta Nedvěd už pozítří, kde? V Tišnově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože nás čeká další letní koncert Rádia Blaník. Začínáme 5 minut před 5 odpoledne na náměstí Míru a bude tam právě Vojta Nedvěd. A další interprety přivezeme. Teresku Maškovou, Janka Ledeckého a nebude chybět ani naše blanická kapela. A ta je, přátelé, skvělá. Ta hraje všechny ty české písničky, které znáte z našeho vysílání. Takže si můžete zaspívat, zatancovat, bude to báječné. No a vstupné se samozřejmě neplatí, tak vemte, koho můžete. A opět připomínám naši zbrusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Tu budeme i na tomto koncertu rozdávat. Určitě si ji tam vyzvedněte, protože už brzy možná právě vám přinese spoustu peněz. Jednomu zcela určitě rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní zastavte. V pátek 28. srpna v Tišnově těšíme se na vás, celý náš tým Rádia Blaník, včetně Martina Císaře, který bude tenhle koncert moderovat. Tak na viděnou.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Na rádiu Blaník za 8 minut bude 1:30. Já vám přeju pohodové odpoledne. Žijeme v době aplikací, ale spousta z nich je moc užitečných, třeba aplikace Českých drah. Za chviličku se na ní podíváme. Do té doby Michal Tučný, Miley Cyrus a nebo Dalibor Janda.
1: Dobré ráno, rádio Blaník.
2: Tak dneska ráno to padlo.
3: Naše hymna Slunce dál svítí Zuzce přinesla 10 000 korun.
4: My jsme zase o něco chudší.
5: Ježíš, to je super.
4: Já mám takovou radost.
5: Ježíš, já větší.
2: Ale výhrou je každé dobré ráno na Blaníku.
3: Těšíme se na vás už zítra po 6. hodině.
2: Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
6: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
7: Ano, na webu lksobě.cz.
6: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
7: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
6: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
8: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
9: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
10: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
11: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
12: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
13: Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď.
12: V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
14: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
15: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
16: Mirá.
15: Rybičky. Hrady CZ. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
16: Bigové.
15: Harley.
16: Single X.
15: Tomáš Klus.
16: Jdeme na Hrady.
15: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
17: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
15: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
18: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
19: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
3: Den plný dobrodružství.
2: Dětský den se ve Vesci 5. září.
4: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskaderská motoshow, hasiči, policie.
2: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
4: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin, vstup zdarma.
6: O
20: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
21: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
22: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
21: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny-zeman.cz.
23: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
24: Na co?
23: Na naši fotovoltaiku.
24: To je pravda, přitom pracuje každý den.
23: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
24: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
23: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
24: A kdo se o to postará?
23: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
24: Tak to máme jasno.
25: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
26: Svítí.
27: Svítí.
26: I na síti všech sítí.
27: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
26: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
27: Blaník na Facebooku a Instagramu.
28: Pohodové České rádio.

0: Tohle byl Dalibor Janda a Kde jsi? Aplikace ty už mají dneska snad všechny firmy a organizace, no a svou apku provozují už dlouhá léta také České dráhy. Teď ale hlásí velký milník, a sice 1 000 000 hodnocení cest vlakem. Tak až pojedete vlakem, můžete svoji cestu také ohodnotit, protože tahle aplikace, která se jmenuje Můj vlak, je samozřejmě zadarmo, normálně si ji můžete stáhnout. A právě mimo jiné i k tomu, že se vyjadřujete, jak se vám jezdí, jak se vám cestování vlakem líbí, co byste třeba chtěli nebo nechtěli, tak to tam můžete zaznamenat a podle všeho na to České dráhy dávají. Ostatně mluvíme tady o tom poměrně často, že se dost to cestování vylepšilo. Takže ještě jednou aplikace Můj vlak, kde můžete ohodnotit svou cestu vlakem i vy.
1: Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já.
2: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník. Na zastupování.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa Klubu za 19,90.
4: Billa, to dobré začíná u nás.

0: Posloucháte Rádio Blaník za 7 minut 14 hodin a tohle byly Kryštof a atentát. My pokračujeme dál, teď si dáme pravidelný servis, počasí, dopravu a další zprávy a pak další porci českých písniček. Hned na startu hodiny Marie Rotrová a Pavel Bobek. Zaspívá i Petra Janů, Moje malá premiéra. A dáme si i slzu do ticha.
1: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct tentokrát.
0: Hezky česky na Blaníku, tedy už za chvíli, 14. to bude za 6 minut.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsem osel.cz.
5: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás! Globus. Tady se svět točí kolem vás.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude většinou polojasná nebo skoro jasná. Ráno se mohou výjimečně objevit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 24 až 27 stupňů. Na horách to bude okolo 20. O počasí všechno, na řadě jsou dopravní informace.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
8: V Litoměřicích v Palachově ulici bourala dvě osobní auta. Na místě policie, projíždí se tam jedním pruhem. Na dálnici D8 mezi 19. a 17. kilometrem směrem od Drážďan na Prahu se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona, počítejte tam se zdržením. Na Jablonecku v Železném Brodě v Těpeřské ulici dejte pozor na olejovou skvrnu na silnici. A v Děčíně v pohraniční ulici u křižovatky s Maroldovou bourala dvě osobní auta. Částečně blokují provoz, buďte opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto. Karlovy Vary čeká sportovní září. Kanoista Fuchsa vykročil za zlatým hetrikem.
0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sporná novela, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů, bude platit. Sněmovna dneska koaliční většinou přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla. Vládní koalice nevyslyšela obavy opozice z přehnaného utrácení a růstu státního dluhu. Předseda ODS Martin Kupka potvrdil, že se opozice hodlá obrátit na ústavní soud. Příčinou nehody poslance Filipa Turka a sanitky byla bezohledná a agresivní jízda. Bouračka je takto označena na policejním webu, který eviduje dopravní nehody. Z popisu už ale nevyplývá, který z účastníků srážky se měl agresivní jízdy dopustit a kdo je viníkem nehody. Upozornili na to Novinky.cz.
15: Začátek září bude v Karlových Varech patřit atletice. U Matonyho arény proběhne příští středu sportovní den, určený hlavně rodinám s dětmi. Budou si moci vyzkoušet různé atletické disciplíny. Tím sportovní atmosféra ve městě ale nekončí. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
10: O několik dní později, tedy o víkendu 5. a 6. září, přivítá atletický stadion Matony Arena českou sportovní špičku při mistrovství České republiky družstev mužů a žen. Diváci se mohou těšit například na sprinty, překážkové a vytrvalecké běhy, skoky, vrhy, hody i štafety.
15: A já dodám, že vstup na obě akce je zdarma. Kanoista Martin Fuxa postoupil na světovém šampionátu v polské Poznani hladce do semifinále. První krok na cestě za zlatým hetrikem na olympijském kilometru tedy zvládl. Fuxa je jednou z hlavních medailových nadějí české výpravy. Odpoledne ho čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Tolik zprávy a teď už je tu Iva.
3: Iva Lecká
14: na rádiu Blaník.
16: A já vám přeji samozřejmě krásné odpoledne. Za minutu už bude 14 hodin, další 60 minutovka je před námi. No a za chviličku se podíváme na čísla, téma AI a zdraví. Taky nabídnu životní rady jednoho 90-letého pána, no a ten už teda může rady rozdávat. A dáme si dobrou zprávu. Oslavíme narození koně Převalského ve volné přírodě. Tak jdeme na to a začínáme i tady. Hezky česky.

0: Tak to byli Bonnie M a my se teď podíváme na umělou inteligenci. Ta si velmi rychle nachází cestu do našich životů. Někomu se to líbí, někomu méně. A to dokonce i v oblasti zdraví. Konkrétní čísla přináší generální ředitel společnosti Stada Pharma CZ Martin Schlegel.
1: Umělou inteligenci dnes jako téma související se zdravím používá už polovina Čechů. U mladších lidí je to dokonce výrazně více. Ve věkové kategorii 18 až 34 let jsou to dokonce více než 3/4. Na co nejčastěji lidé AI používají? Je to k tomu, aby lépe porozuměli vlastní diagnóze, aby zjistili informace o prevenci nebo aby se připravili na konkrétní návštěvu u lékaře. Co je zajímavé, že umělou inteligenci využívá ke zdravotnickým konzultacím více žen než mužů, ale zároveň jí méně věří.
0: No, a ty zdravotnické konzultace s AI ty lékaři úplně milují, jo? Cítíte tam tu ironii, jo? Protože taková internetová diagnóza, se kterou pak přijdete k praktickému lékaři, jo, tak za to on je strašně rád. Opět ta ironie, jo? Takže jako vždycky u všeho s mírou. A my už se vracíme k písničkám Palo Habera právě teď a za chvilku taky

0: To byli Backstreet Boys na Blaníku a my se za chviličku vydáme do Kazachstánu, protože tam se ve volné přírodě narodilo mládě koně Převalského a je to potomek koně z pražské zoologické zahrady, která se návratu ohrožených druhů do přírody dlouhodobě věnuje. Tak za chviličku podrobnosti v naší dobré zprávě. Slunce dá nám svítí
1: nad krajinou. 5 000 za pár minut.
2: A možná i mnohem víc.
1: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
2: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaník a dozvíte se jak.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na okno nebo na auto?
1: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
1: Sbírejte je s námi celé léto.
2: Na všech našich akcích a výjezdech.
1: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
4: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
5: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ a jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
7: Yeti Electro.

0: pro vás na kliknutí.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
1: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
7: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
9: Migové.
8: Harley.
9: Xindl X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Tak to byla slza a do ticha, doslova. Teď ale ticho nebude, teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou dorazila Sara Dvořáková. Já tě vítám, ahoj.
2: Děkuji, ahoj i ví a hezké odpoledne všem. Dobrá zpráva dnes přichází z Kazachstánu. Po více než 200 letech se tam totiž narodil první kůň Převalského. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepi a jeho narození je výsledkem několikaleté práce, na které má výrazný podíl také pražská zoo. Více už její mluvčí Filip Mašek.
3: My tady v pražské zoologické zahradě máme obrovskou radost z hřebečka koně Převalského. Jeho rodiče jsou totiž hřebec Zoro a Klisna Tessa, které jsme tam dovezli spolu s českou armádou a partnery v roce 2024 během vůbec prvního transportu koní Převalského ze zoo Praha do Kazachstánu. Je to důkaz toho, že koním se tam daří a do budoucna je to skvělý základ pro životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu.
2: Kůň Převalského je posledním žijícím druhem skutečně divokého koně. Západní svět se o něm dozvěděl v roce 1881, ale už v 60. letech minulého století z volné přírody úplně zmizel. Přežil jen díky chovu v lidské péči a právě Zoo Praha v jeho záchraně sehrála a stále sehrává zásadní roli. Od roku 1959 vede mezinárodní plemenou knihu tohoto druhu a dnes organizuje také návrat koní z evropských chovů do jejich původní vlasti, tedy do stepí a polopouští Mongolska a Kazachstánu. V příštích týdnech by navíc mohla přibýt další hříbata. Po roce očekává u dalších dvou klisen.
0: To je parádní. Já mám vždycky takovou radost, když se něco takového povede. Když se povede ohrožený druh nejenom udržet, ale navrátit zpátky do přírody. A v tomhle je pražská zoo skvělá.
2: Ano, teď těch úspěchů bylo několik. Ano, pamatuju si na ty supy.
0: Je to tak, takže držíme pěstě, co dál daří a děkujeme. No a tobě děkuju taky, Sáro, a těším se zítra. Ahoj.
2: Děkuju moc, zítra pa.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Dneska se to stane, přátelé. Poprvé bude na Blaníku Slávek Boura, moderátorská legenda 90. let. Všichni ho známe z Novy, z Vabanku, z Rande a teď bude na Blaníku ve 4.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
9: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
10: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
9: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
16: firma na zážitky
14: CZ.
17: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
18: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď je ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
21: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
22: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
23: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma

0: Go West a Pet Shop Boys na Blaníku a za chviličku budeme pokračovat. Samozřejmě nás čekají hlavně české písničky, protože to je Blaník. Dáme si Karla Gotta. Taky Jaroslava Uhlíře, že ani k stáru nemá páru.
1: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru. Nemám o životě páru. Nemám.
0: A taky jedna vzpomínka na Hanku Zagorovou.
2: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: Hezky česky na Blaníku i po 15. hodině. A 15. tu bude už za 7 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
5: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
6: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
7: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V severních Čechách bude zítra většinou polojasno nebo skoro jasno. Ráno se výjimečně objeví i mlhy. Nejvyšší odpolední teploty by měly došplhat mezi 24 až 27 stupňů. Na horách to bude okolo 20 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je tu dopravní servis.
8: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Blaník za volantem.
7: V Litoměřicích v Palachově ulici bourala dvě osobní auta. Na místě policie projíždí se jedním pruhem. Na dálnici D8 mezi 17. a 19. kilometrem směrem od Drážďan na Prahu se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona. Dejte pozor. Na Jablonecku v Železném Brodě, v Těpeřské ulici, dejte pozor na olejovou skvrnu na silnici. A v Děčíně v Pohraniční ulici u křižovatky s Maroldovou bourala dvě osobní auta. Částečně blokují dopravu, projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
9: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
4: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Kvůli suchu a horku bude letos méně chmele. Jízdní řády se vrací do normálu. Belgie vyšetřuje největší požár v historii.
3: Rádio Blaník.
11: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Chmeláři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu. Na vině je počasí, hlavně horko a sucho. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Uvedl to svaz pěstitelů chmele. Vliv na letošní úrodu mají především právě dlouhotrvající sucho, nedostatek vláhy a horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Česku. S koncem letních prázdnin začínají zase platit běžné jízdní řády. Třeba v Praze a ve Středočeském kraji začnou platit od nadcházejícího víkendu, kdy se posílí nedělní spoje metra a autobusů. Školní linky a spoje na příměstských a regionálních linkách vyjedou v úterý 1. září. Darování krve může mít nově i konkrétní zpětnou vazbu. Jihlavská nemocnice začala dárcům posílat děkovnou SMSku ve chvíli, kdy jejich krev vydá k použití pro pacienta. Pokračuje mluvčí špitálu Monika Zachrlová.
12: My jsme ty SMSky začali posílat, protože jsme chtěli dárcům poděkovat. Nepočítám tedy to, že za to dostanou nějaké občerstvení a stravenku a samozřejmě dobrý pocit, ale aby ten dobrý pocit byl úplný, tak je určitě fajn, když ví, že právě jejich krev v tuto chvíli pomáhá.
11: SMSka přijde člověku během dne mezi 7 ráno a 7 večer. Za vznikem největšího požáru v historii Belgie mohla stát lidská nedbalost. První zjištění naznačují, že ho mohlo způsobit použití zemědělské techniky. Oheň v oblasti Národního parku na východě země zničil 3000 hektarů porostu. Ohniska navíc stále doutnají, takže hasiči s požárem dál bojují. Tolik zprávy a za mikrofon se vrací Iva.
5: Iva Lecká
10: na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál. Další odpolední hodinka je připravená. Za chviličku pustím Karla Gotta, písničku Pokaždé. A hned v zápětí navštívíme hrad Svojanov. No a zavzpomínáme také na Hanku Zagorovou. Tak pojďme na to. Za minutu bude 15 hodin.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: A Eva Max na Blaníku 9 minut po 15. hodině. Tak pojďme zase na výlet, co? Vydáme se na další zajímavé místo. Ostatně my už jsme ho několikrát navštívili. Je to hrad, v němž se snoubí gotika s empírem.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím na hrad Svojanov u Poličky, protože jsem slíbil, že vám představím tamní prohlídkové okruhy. V empírovém paláci je expozice věnovaná životu na hradě ve druhé polovině 19. století. Prohlédnete si gotickou sloupovou síň, kuchyni, spižírnu a soukromý byt posledních majitelů s jídelnou, přípravnou, dámským salonem a ložnicí s dětským koutem, ale také pánský salon a ložnici s pracovnou. V empírových pokojích se dochovaly krásné nástropní malby. Jednotlivé místnosti jsou zařízeny tak, abyste získali co nejlepší představu o tom, jak se na hradě v té době skutečně žilo. Druhý prohlídkový okruh vás zavede do tajemných gotických sklepení s expozicí prezentující zdejší pověsti. Na jeho trase se nachází i středověká mučírna. Vystoupat můžete po 84 schodech také na vrchol 26 metrů vysoké břitové věže a kochat se nádherným výhledem do romantického údolí řeky Křetínky. Vyvrcholením prohlídky je obnovený goticko-renesanční dům zbrojnošů, v jehož horním sále se nalézá expozice života hradní posádky na konci 15. století. Jsou tu oděvy, brnění, zbraně a dobové hry. A porozhlédněte se i kolem objektu. V nejnižším cípu areálu je gotická zahrada. Písemné prameny o ní sice nemluví, je ale zachycena na dobových vyobrazeních. Dodnes má původní dispozici. Současná podoba respektuje tradiční členění na tři části, okrasnou, užitkovou a ovocnou. Zahradu vybudovali páni z Boskovic po roce 1480, kdy hrad obehnali pásem hradeb se 7 válcovými baštami. Zahrada je unikátem, protože na středověkých hradech byla nouze o prostor. Ten byl využíván většinou k hospodářským nebo obranným účelům. No a protože za vidění stojí i okolí Svojanova, tak se k němu ještě vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Tak to byla Hanička Zagorová, je naprosto nezbytné. No, čas plyne strašně rychle a dneska jsou to 4 roky, co nás bohužel opustila. A já na ní často vzpomínám, protože jsem ji měla moc ráda. A její manžel, Štefan Margita, ten nezapomíná ani jeden den. Mimochodem tohle napsal na svých sociálních sítích a určitě mi promine, když to pustím do éteru, protože je to strašně krásný. Zlatíčko moje, před 4 lety v 11 hodin dopoledne přestalo tvoje srdce být. Na tvoji lásku a dobro, které si rozdávala, nelze nikdy zapomenout. Žít bez tebe, ale zůstává věčnou bolestí. Miluju tě, tvůj Štefan. Tomuhle já říkám prostě láska, která prostě nikdy nekončí. To je krásný. Mimochodem, v divadle Kalich se od 6. září bude hrát muzikál Biograf Láska 2, nový příběh. A my vám budeme na Blaníku rozdávat lístky. Ale to bude až příští víkend, kdy budeme mít na Blaníku víkend s Hankou Zagorovou, protože příští týden by oslavila 80. narozeniny. No, v písničkách je Hanka Zagorová pořád s námi.
1: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Tradice, která zakořenila.
10: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
9: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
10: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
9: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
11: Zahrada Čech.
10: Zahradačech.cz.
12: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
13: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
14: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na zátočí v historickém Líbigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na zátočí CZ.
15: Co když má vaše sbírka větší hodnotu, než čekáte? Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti mohou v aukci oslovit sběratele z celé republiky i ze zahraničí. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejlepší cestu prodeje. Více na numea.cz.
16: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
17: Haló, haló! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
18: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.

0: Quattro na Blaníku, 8 minut po půl čtvrté, tak já se s vámi pomalu rozloučím, ale ještě předtím.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ještě předtím tady pro vás mám nápovědu na zítřejší tajemný rok, protože zítra úderem 9. hodiny se rozezní znělka tajemného roku a vy budete tipovat, jaký rok to je. A vy tipujete rádi a taky rádi vzpomínáte a my vám k tomu hrajeme písničky z tajemného roku a taky spoustu různých ukázek. Třeba teď tu pro vás jednu mám. V tajemném roce se konalo mistrovství světa ve fotbale a nedopadlo to úplně podle našich představ. Vzpomínáte?
3: Na mistrovství světa ve Španělsku naši fotbalisté tedy odlétali v dobré náladě. Ale už 25. června pro nás mistrovství skončilo. S Francií jsme hráli 1-1 a do druhého kola jsme nepostoupili. Nezvítězili jsme ani v jednom z utkání. Reprezentanti naprosto zklamali.
0: No jo, no, hvězdy nám nebyly nakloněny. Víte, který je to rok? Tak víc už vám neřeknu. Tajemný rok uslyšíte zítra mezi 9. a 10. hodinou s Petrem Slívou, tak poslouchejte u nás na Blaníku. No a poslouchejte dál, já se tady loučím, budu tady zase zítra ve 13 hodin, ale za pár minut už náš dnešní Pepův parťák. Dneska Slávek Boura. Hele, už je tady v dobré náladě, vypadá skvěle, což teda já vůbec nechápu, jak to ty lidi dělají, ale to jsou ty devadesátky. No, tady na mě dělá pantomimu. No nic, mějte se báječně, poslouchejte dál a zítra naslyšenou.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Extreme Sale v online shop CZ.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
10: Stavebniny Dech přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13,90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dech.cz.
11: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
13: Yes, sir!
14: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
16: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
17: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
18: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
19: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
20: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.

0: Jimmy Cliff na vlnách Rádia Blaník, přátelé, jdeme na to. Za chvilku začnu Pepovi parťáci, mám tady svého vzácného vysněného hosta, protože naproti mně usednul Slávek Boura, přátelé, takže my se ponoříme přímo do 90. let. Láska je láska. Písnička s klipem, který měl problémy, vzpomínáte? No a taky Lunatic. Byla doslova Beatlemanie, no a celé ty devadesátky dokázaly shrnout kabáti do jedné písně. I o tom možná budeme mluvit za chvilku se Slávkem Bourou. Přátelé, tak se pohodlně usaďte, připravte se, za chvilku počasí, doprava, zprávy, hrajeme vám hezky česky, celé léto, hezky česky a za 5 minut budou 4 hodiny odpoledne. Radio
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Křižanské léto vás zve na černou francouzskou komedii Rodinná porada. Barbora Štěpánová, Daniel Bambas, Miluše Bittnerová a další v příběhu jedné rodinné večeře, která se pořádně zvrtne. Ve čtvrtek 27. srpna od 7:30 v amfiteátru v Křižanech. Vstupenky na křižanskéléto.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severočeská obloha bude zítra většinou polojasná nebo skoro jasná. Ráno se mohou výjimečně objevit i mlhy. Nejvyšší odpolední teploty pak došplhají mezi 24 až 27 stupňů. Na horách to bude okolo 20. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
7: Na Semilsku mezi Sedmi horkami a Svatoňovicemi havaroval motorkář. S opatrností tam projedete kyvadlově. Na výjezdu z Vrchlabí do Harachova bourala 2 osobní auta. Na místě jsou záchranáři a provoz je tam omezený. Projíždějte opatrně. A na Semilsku na silnici 3. třídy v Pasekách nad Jizerou havarovalo osobní auto s nákladním. Policie na místě řídí dopravu kyvadlově. Dejte tam pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
12: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: České školy poptávají učitele. Generální ředitel Českých drah odstoupil. Obloha nabídne další vesmírnou podívanou. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Učitelů je v Česku nedostatek. Řada škol je proto hledá a pomáhá jim v tom i nový portál Ministerstva školství. Tam je možné vyhledávat podle požadovaných kritérií, třeba podle kraje, typu školy nebo specializace. Pokračuje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
15: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla. Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohli nabídky práce ve školství poptávat.
14: Školy nejčastěji hledají učitele do mateřinek nebo na první stupně základek. Řidič, který s pěti dětmi boural u Doubravníku na Brněnsku, byl opilý. Potvrdila to dechová zkouška. Dopoledne s autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Nehodu jedno z dětí nepřežilo, další čtyři jsou zraněné a dvě z toho vážně. Všechny jsou hospitalizované. Okolnosti nehody dál vyšetřuje policie. Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec končí v čele státního dopravce. Dneska odstoupil a ve funkci ke konci srpna končí. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na rezortu dopravy Lenka Hamplová. V pátek nad ránem bychom měli obrátit zrak na nebe. V případě bezoblačného počasí totiž bude možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Nejlépe ho ale uvidí lidé na jihozápadě. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Tolik zprávy a připravený je Pepa s Parťákem.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
1: Pepovi parťáci
13: na rádiu Blaník.
0: Přátelé, krásné odpoledne, 16. hodina, odbije asi za 5 vteřin. A já jsem moc rád, že naproti mně sedí můj dnešní parťák. Pro mě absolutní legenda nejenom 90. let. On totiž startoval novou, víte to vůbec? Slávek Boura je tady. Slávku, dobrý den.
9: Dobré odpoledne, Pepo, děkuji za pozvání.
0: A my si vlastně tykáme, že?
9: No jasně.
0: No totiž Slávek, víte, já mám takovou kapelu, jo. A my jsme asi před 3 lety měli takový velký křest a říkali jsme si, že by to měl někdo moderovat, nějaký slavný moderátor. A padala různá jména, jestli by to měl být Saša Hemala, jestli by to nemohl být třeba Marek Eben, aby to bylo úplně navážno. A pak zaznělo to jméno. A co kdyby to byl Slávek Boura? A bylo jasno prostě, všichni se rozzářili a Slávek na to s radostí kývnul. Já doufám, že s radostí, Slávku.
9: Ano, za odměnu se vypil celou láhev whisky.
0: Takhle, byl to zábavný večer, ale tolik energie, kolik vydal Slávek, to jsem ještě nikdy neviděl. Tak Slávku, ještě jednou ti za to moc děkuju. Byl to fakt zážitek.
9: Já moc krát děkuju, už si to nepamatuju.
0: No, spousta lidí si ten večer nepamatuje. Slávku, prosím tě, je léto, už se nám chýlí ke konci. Byl jsi na dovolený někde?
9: My OSVČ máme dovolenou pořád.
0: Ano, ale byl jsi v zahraničí na pláži?
9: Nikoli.
0: Ne.
9: Ne, ne, ne. Zahraničí už je cokoliv mimo Prahu, takže v podstatě jsem byl na Českolipsku asi 3 dny, takže v podstatě v zahraničí jsem byl.
0: To znamená, že ty nejsi velký cestovatel.
9: Já jsem velký cestovatel, procestoval jsem 22 zemí, konec konců jsem syn námořního kapitána.
0: Já to vím, já dokonce vím, kolik si toho procestoval, ale když si teďka v létě nikde nebyl, tak si říkám, jak je to možné, jak to jde dohromady.
9: Nevím, horko bylo, tak co, chybí mi jenom moře, to je.
0: A to je pravda. To znamená, že když někam vyjet, tak ideálně v zimě, že jo?
9: Je to pravda a taky mám nápad, jak vytvořit k Čechám moře.
0: Jak to uděláš?
9: Hele, na Brně, Brno stojí na velké skále, tam by se výjímal krásný maják.
0: Ano, a celý zbytek zaplavit? Nebo
9: konec konců říká se, že Jižní Morava se v tuto chvíli mění v poušť. Jako pískoviště dobrý, ne? Myslíš jako začátek k moři?
0: Já si myslím, že to je hlavně dobrý začátek tohoto rozhovoru. Slávek je prostě člověk, který má velmi zásadně výrazné nápady a nebojí se je říct. A my se ponoříme do 90. let, protože Slávek je opravdovou ikonou 90. A já myslím, že Lucie a Amerika, Slávku, to je úplně nejlepší volba, ne?
9: Hrdaně.
0: Hrdaně.

0: Tak tohle byl král Michael Jackson na vlnách Rádia Blaník.
1: Pepovi parťáci.
0: A teď by se dalo říct, že tady je král televizních obrazovek 90. let. Slávek Boura.
2: Pepo, ty mě rozmazluješ.
0: Ale Slávku, je pravda, že jsi byl první, kdo se na Nově opravdu objevil?
2: Je to pravda, protože já jsem prováděl takového dinosaura Národním muzeem při zahajovací recepci Novy a já jsem vlastně tam byl na té televizní obrazovce dřív než doktor Železný.
0: A doktor Železný potom vzal za tu páku,
2: ano,
0: že jo?
2: Ano, a byly televizní noviny.
0: Ano. 4. února 1994.
2: Dávno.
0: To znamená, že je to neuvěřitelných kolik? 32 let? Je to možný vůbec?
2: Co pak, já jsem nějaký matematik.
0: Ano, je to 32 let. A Slávku, ty si tam nastartoval úžasnou kariéru. Prosím tě, pojďme se vrátit.
2: Ovšem nechtěně, Pepo, nechtěně.
0: Jak to, že nechtěně? Ty jsi
2: nechtěl
0: na obrazovku?
2: Já jsem do televize v žádném případě nechtěl.
0: A to si šel kolem a oni řekli, Slávku, pojď sem, nechceš na obrazovku? Ty jsi říkal, ne, nechci za žádných okolností. A oni tě přemluvili, nebo jak to bylo?
2: Ne, že by přišli za mnou, ale přišla Markéta Majerová za mnou a říkala, jako televize se teďka otvírá, já chci do televize. Já nechci do televize, jsem říkal, já ne. Ona říkala, jo, půjdeš mi nahrávat. A já jsem šel tak jako nahrávat v té Markétě. No a oni měli zrovna na Potvoru dvě místa volná, tak nás vzali okamžitě.
0: Počkej, to je taková ta slavná historka, kterou má každý, kdo chodil na Damu. Já jsem se tam nehlásil, já jsem šel jenom nahrávat kamarádovi.
2: No, tak to je přesně ta správná historka. Navíc tam v chodbě byla nějaká paní a říkala, vy jdete na ty talentovky. Já jsem říkal, ne, já talent mám.
0: Slávku, pojďme se vrátit na úplný začátek, protože já jsem se dočet, že ty ses narodil v Oděse.
2: Ano.
0: Jak se to stalo?
2: No, to z toho důvodu, že můj tatínek studoval na námořní plavbě.
0: Ano.
2: Protože naše československá námořní plavba byla druhá největší suchozemská země s největším počtem lodí po Švýcarsku. A ve své opravdu nejvyšší době měla 24 nákladních lodí, ano. Velmi výdělečný podnik. Málo kdo to ví, že Československo mělo 51% a 49% měla Čínská lidová republika. A táta tam studoval námořní školu, potkal maminku, prázdko a tam jsem se narodil. Potom mě vzali v 9 měsících a uháněli na západ.
0: Do Československa.
2: Jo, do Československa.
0: To znamená, že ty si 9 měsíců opravdu strávil v Sovětském svazu.
2: Já jsem, no ono totiž ano, ale Oděsa se nikdy netvářila, že je Sovětský svaz. No. Oděsa je totiž bývávalo, ale byla kosmopolitním městem, která se cítila autonomně i geneticky. Takže Oděsa je vždycky, nebo bývávala hrdá na to, že je nezávislá na komkoli, na čemkoliv, a kýmkoliv, v jakékoliv době.
0: Hmm. Potom teda jsi byl v Československu, chodil jsi tady na základní školu normálně.
2: Jasně.
0: Z osmičky potom jsi šel kam?
2: Z osmičky na gymnázium.
0: Na gymnázium.
2: No, jako vedle,
0: následovala cesta na vysokou školu, protože málo kdo si myslím, že ví, že ty jsi vystudoval speciální pedagogiku, že?
2: Já jsem pedagog, no ano, já jsem speciální pedagog se státnicemi z psychopedie, etopedie a logopedie.
0: To znamená, že to nebyla náhoda, že po tobě hrábli na té Nově, co?
2: No, tam se mě na tyhle věci neptali, tam by vzali klidně i popeláře, kdyby měl talent. Ale...
0: No ale ta průprava toho logopeda přece jenom...
2: To vůbec nezajímalo, kde pak. Podle mýho názoru je zajímala Markéta a vzali mě prostě jako otázka.
0: Když tady byl pan Jan Přeučil, tak on má to nesmrtelný rozmlouvadlo, který já používám a považuji za naprosto geniální. A to je OVEX. Protože tím se rozmluví úplně, rozhýbe všechno v té obličejové části těla, že? Tak si říkám, máš taky nějakou takovouhle svoji fintu?
2: Nemám žádnou takovouhle fintu, naopak já se vůbec nikdy nerozmlouvám. Ne, já jsem si připravil, vzhledem k tomu, že teďka mě logopedie dokonce i živí,
0: ano.
2: Tak já se snažím těmi ústy mluvit, řekl bych, až krabicově.
0: Ano.
2: To znamená s hlavovou rezonancí. To znamená, kdybych se teďka pořádně rozmluvil, to znamená, začal mluvit víc na hlas, tak obejmu celé Národní divadlo hlasem.
0: To by bylo krásné.
2: Hele, jednou jsem to zkusil na ledovém stadionu v Karlových Varech, kde se moderoval Sovětský svaz proti Československu, staří prostě matadoři hokejoví, a vypadl jim zvuk. A já tu halu s těmi lidmi a s těmi obrovskými hokejisty na ledové ploše, tak jsem jí užval.
0: Fakt, jo. Já tak si říkám, jak ses k tomuhle dostal zrovna k moderování Sovětského svazu proti Československu?
2: Hele, ty matadoři měli prostě takový nějaký jako benefiční jako no. hokejový zápas.
0: A ty jsi tam doprovázel Markétu, ne?
2: Ne. A oni mě oslovili, že prostě, když jsem z té Oděsy, tak to moderuju.
0: Jo, no to vidíš, to je vlastně pravda. Hele, máš rád seriál Přátelé?
2: Já myslím, že ano.
0: Já myslím, že ano. A vybral bys si jednu postavu, která ti je nejbližší z toho seriálu?
2: Chandlera.
0: Všichni máme Chandlera Binga.

To ví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do voka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy večerový, to nás děsně baví. Je to tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gum od potvrdy divne vystřelat bokom. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

0: Lucie Bílá, Láska je láska. O tuhle písničku se postarali Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová a já už vám teď můžu prozradit, že Ondřej Soukup bude příští týden mým parťákem.
1: Pepovi parťáci.
0: Já jsem s ním mluvil a říkal, že se těší, ale dneska je to Slávek Boura. Co pak, Slávku?
2: No, Ondru pozdravuju už teďka v tuhle chvíli.
0: No, ježišmarja.
2: Se těším, budu vás poslouchat.
0: Tak on možná teďka poslouchá, protože se chce připravit na to, jaké to bude příští
2: týden.
0: Nazdar,
2: Ondro, je to tady fajn.
0: Takže, Ondře, zdravíme. Slávku, dohrála nám tahle písnička, jejíž klip je úžasný, jak jsme se oba shodli, ale zároveň byl kontroverzní. Některé televize ho zakazovaly v 90. letech. Tvoje Nova, říkejme tvoje, i když tvoje nebyla jako vlastnicky, tak Tvoje Nova naopak, ta se hrdě pyšnila tím, že Láska je láska na televizní obrazovky prostě patří, protože se to povedlo a máme novou takovou svobodnou dobu a takhle to prostě je. Mě zajímá, jakou ty máš rád muziku. Je třeba tady ta písnička Láska je láska něčím pro tebe zásadní?
2: Není, ale mně se líbilo spojení těch dvou hlasů Ilony, že Čákový s tou Luckou, to si myslím, že byl výborný nápad, skvělý text, pochopitelně. Já nejsem si přesně jist, z jakého roku ta píseň je, ale my, když jsme dělali rande pro geje,
0: ano,
2: tak jsme to měli od pana doktora Železného, tehdejšího ředitele Novy, zakázáno přímo. No. Navzdory tomu jsme to prosadili, odvysílali a on se teprve po odvysílání dozvěděl, že jsme tento díl nasadili.
0: A ono to mělo obrovskou sledovanost.
2: Mělo to obrovskou sledovanost a on říkal ve volejte řediteli, to byl vlastně takový závodní rádio v podstatě, ano, že jo, tak jsme se dozvěděli, jaký je velký frajer v podstatě, že on vymyslel vlastně takovou tu gay seznamku.
0: No, tak to prostě se takhle občas stane, že si tak někdo přivlastní nějaký
2: televize,
0: nápad.
2: Když nejseš majitelem televize, potom si můžeš zkoušet všechno. No.
0: To je pravda. Slávko, já když tak koukám na Wikipedii, na tvoji kartu, tak tady je napsáno moderátor, skladatel a podnikatel. Podnikatel vím, moderátor taky vím, nevěděl jsem, že skladatel.
2: Hele, já mám dva muzikály, tři alba, ale já si vlastně jako spíš, jak já jsem postaven tak, no, že s nikým a s ničím nesoutěžím, tak já vlastně hraju sám se sebou takový vabank. Co dokážu, co nedokážu. To znamená, já jsem si pro radost prostě udělal třeba svoje poslední album Slávek a jeho Bourové, nebo jsem vymyslel prostě muzikál, který už byl na řadě tehdy, když byl uvedený Bídníci, tak jsem mluvil už s producentem Bídníků, že nasadíme moje Pražská strašidla, to nevyšlo, zkrachoval na Fahrenheitovi, tak jsem prostě z té muziky udělal prostě album, tak tímto způsobem. No. A ještě jsem si k tomu drze pozval anglického, nebo respektive britského producenta.
0: Ty jsi muž velkých projektů a velkých nápadů, velkých vizí a dokonce já mám pocit, že ty jsi tenkrát mluvil o sociálních sítích, když ještě sociální sítě ani nebyly, ne?
2: No jo, to jsem si vymyslel Peppernet a to mi samozřejmě hodili na hlavu, ale tehdy nikdo nevěděl, jak to vlastně myslím, jakým způsobem to má fungovat, protože tehdy ještě žádné sociální sítě nebyly. Já jsem vytvořil celý takový projekt redakčních stolečků, což je vlastně takový Facebook a dokonce některé moduly, které jsem si vymyslel, do dnešních dnů žádná sociální síť nepoužívá.
0: Fakt? A nedá se to zpeněžit nějak?
2: Já vlastně ani nevím jak a že bych zavolal Zuckerbergovi, já nevím.
0: Třeba? Nebo Elonovi?
2: No, Ilono, vidíš to, no. Jako,
0: ale je možný, že poslouchá Ilone, pokud...
2: Máš dobrý nápady. Hi, Elon, how are you?
0: Elon, call us 800109109.
2: This is Slávek, this is Slávek, call me.
0: Takže možná nám bude volat za chvilku Elon Musk, ale Slávku, protože já nechám potom komunikaci s ním na tobě, protože ty umíš anglicky mnohem
2: než já.
0: Za chvilku si zahrajeme Lunetiky, to je esence 90. let, nebo minimálně toho konce, protože to byla Beatlemanie, že jo. Ale už nám hrál Michael Jackson a ten tady byl v 96. na Letné. Byl jsi tam tenkrát?
2: Nebyl jsem na Letné, viděl jsem krásné fotografie, které k málem upustil své dítě, ano, ale já mám k Michaelovi velkou úctu. Teď jsem nedávno viděl, jak se točil We Are The World,
0: ano,
2: ta slavná píseň. A
0: za tu jednu noc.
2: Lionel za tu jednu noc, neuvěřitelný, prostě co... Prostě
0: přátelé, nejhvězdnější noc roku se to, myslím, jmenuje.
2: Neuvěřitelný, a co to dokázali. Teda, no. To bychom prostě, to se nedá prostě jinde než ve Spojených státech, to prostě je neuvěřitelnou věc. A já, jak se považuje jako král rock'n'rollu Elvis Presley, tak on je prostě císař popu, to se nedá nic dělat.
0: Je to tak. No a co je teda tvoje srdcovka hudební, když se k tomu
2: vrátíme? vyrostl na Kysácích, ACDC, Nazaretech, to byly průvodní jevy, já jsem starý Big Beaťák, já vidím svět rock'n'rollově.
0: To jsem strašně rád, že to máme stejně. Každopádně Lunetiky si dát musíme za chvilku, takže přátelé, ať je hudba váš lék, je tady Slávek Boura.
3: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
4: Ano, na webu lksobě.cz.
3: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
4: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
3: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
9: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
10: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
11: Co když má vaše sbírka větší hodnotu, než čekáte? Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti mohou v aukci oslovit sběratele z celé republiky i ze zahraničí. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejlepší cestu prodeje. Více na numea.cz.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
13: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Den plný dobrodružství.
15: Dětský den se ve Vesci 5. září.
16: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskaderská motoshow, hasiči, policie.
15: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
16: Dětský den ve Vesci, 5. září od 10 hodin, vstup zdarma.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Fonetikať je hudba tvůj lék, posloucháte Rádio Blaník.
1: Pepovi parťáci.
0: A my se vracíme celou tuto hodinu do 90. let, protože symbolem 90. let, alespoň na televizních obrazovkách, je můj dnešní parťák Slávek Boura.
2: Slávku, dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Slávku, prosím tě, ty kromě toho, že jsi teda skladatel, že jsi moderátor a že jsi pedagog, tak jsi taky spisovatel, který napsal 4 knížky, pokud si dobře pamatuju.
2: Ano.
0: Jednak Magické zrcadlo a potom třeba Leo a Julie. Prosím tě, můžeš mi říct, co to je za knížku Leo a Julie?
2: To je složená z SMS-kové korespondence mezi dvěma milenci.
0: Jak tě to napadlo?
2: Hele, nápady jsou jako déšť.
0: No, padají,
2: a musíš vědět prostě, co s tím nápadem potom udělat, no.
0: Jasný.
2: A já jsem takový kreativní člověk, tak mě prostě napadají samý blbosti.
0: Dobrá, každopádně, když jsme u knížky Leo a Julie, tak zůstaneme trošku u tohoto tématu. Ty ses taky objevil na filmovém plátně jako herec. A vzhledem k tomu, že nás nedávno opustil, bohužel, pan Vladimír Páral, tak já bych chtěl zmínit, že to bylo Playgirls 2.
2: Ano.
0: Což podle ČSFD, což je takový lakmusový papírek, je to třetí nejhorší film historie a má jenom 8%. Já vím, že u nás doma to občas hrálo, když jsem byl ještě jako kluk, a mě to tak strašně teda nepřišlo. A jak na to vzpomínáš, na to natáčení?
2: Děkuju panu Olmerovi, že mě obsadil. Já jsem nikdy nechtěl být hercem a naopak herce jsem svým způsobem opovrhoval. To za prvé. Za druhé, Markéta chtěla, moje manželka, moje přítelkyně, chtěla, naopak studovala ješkárnu, tak říkajíc, a chtěla být herečkou. Takže já jsem si prošel takovým martýriem, že ona chtěla hrát a já jsem dostal roli. A navíc to byla role vlastně v erotickém filmu. A my jsme dělali ve snídaní s Novou a tím pádem každá 7. hodina raní byla určena do 7:30 dětem. Takže se to tam trošičku třelo, takže Markéta jako právnička vytvořila smlouvu, kde budu, jaksi obešla všechny nahé scény.
0: Ano.
2: A učil jsem se s ní text a ona mi v podstatě s velkou nevolí dávala najevo, že nesouhlasí s tím, abych hrál. Takže v takovéto atmosféře se mi hrálo.
0: To byla hezká atmosféra.
2: Ano.
0: My se teď hodně vracíme do atmosféry 90. let, myslím jako společnost, protože dorůstá generace, které se říká generace Z, že jo? A to je ta nejmladší. A ta 90. už vůbec nezažila, ale nějakým způsobem mi to fascinuje. Jsou strašně poslouchané podcasty, všechny možné rozhovory o 90. letech, že jo, Josef Klíma mluví o těch, o kriminálních činech tehdejších, různí bývalí vexláci mluví o tom, jak se tehdy jako etablovali a přeměnili v nějaké podnikatele. Já tak si jak říkám, čím podle tebe to je, že ty 90. jsou vnímaný tak trochu částí společnosti jako 60.
2: Hele, byla to revoluční doba, protože spadl komunismus a všichni jsme si mysleli, že ten kapitalismus je ten, jak si představujeme z těch amerických filmů, jo. A když si představujeme, že v těch amerických filmech to fakt funguje a každý prostě si může splnit svůj americko-československý sen, potom následovně český sen, tak samozřejmě někdo na to má, někdo na to nemá, někdo má štěstí, někdo nemá štěstí. Prostě tak to je stejně jako v těch amerických snech, ale nikoli v amerických filmech. A spousta věcí se změnila a najednou zčista jasná se dokonce dalo mluvit tak, jak myslet. To se přeci ani v 80. tak pořádně nedalo. A vlastně ani dneska. To znamená, ty 90. byly přesně takové, jak jsme si představovali. Bohužel se ale celá Evropa změnila a my jsme se také změnili. A ty 90. zůstaly jako dekáda relativní svobody, relativního možnosti podnikání. A nechci říct loupeživých nájezdů, ono z Morgana nebo z Forda, to taky byly rody, které něco vybudovaly, ale předtím přepadávaly prostě dostavníky, že jo? Byli gangstři. Takže z gangstrů se stávali čestní, bohatí lidé. A tak, jak to bylo i v té Americe. Takže ano, plnil se pro někoho český sen a pro někoho ne. Ale vznikla nová kultura, nové pojetí naší státnosti, našeho vědomí jako takového, našeho zvědomění. A na tom vznikla vlastně do dneška celá kulturnost, celé pojetí světa. To je zábava.
0: To je zábava. Říká se, kdo si pamatuje 90, tak si je neužil.
2: Ty mě cituješ?
0: Ano.
2: Jo, to je můj oblíbený slogan, samozřejmě si pamatuju mnoho věcí, ale byl to takový fofr, že jsem neměl čas koukat z okýnka.
0: Víš co, podíváme se teďka do okénka přímo do 90. let, jo? Jak to tam utíká a jak ty kovbojové proti sobě vytahujou ty lahváče a dávají si je do pusy. Kabáti!
3: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Jseš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Kabáti a Colorado, 90-ková písnička na Blaníku.
1: Pepovi parťáci.
0: A Slávek Boura stále tady, máme před sebou ještě chviličku povídání, moc mě to mrzí, uteklo to jako voda, ale jak Slávek moc dobře ví, protože jedno rádio dokonce úplně odstartoval tady v 90. letech na samém počátku, tak ten čas prostě je neúprostný v rádiu. Slávku, prosím tě, tvůj projekt, dneska už legendární, Logohrádky, jede to dál, prosím tě?
2: Logohrádky začnou 14. září šestou sezónu a za těch pět sezón už jsme měli, představ si, 1303 programy. Logohrádkami jako programem prošlo přes 26 tisíc dětí. Vidělo ho, nebo prošlo samotným programem kolem přes pět tisíc pedagogů a takřka 3 000 rodičů, protože Logohrádky se totiž rozšířily z takového základu, to znamená program pro děti, z 45 minut dneska už na 65, je to specifický model, která k dítě učit soustředění artikulačním a komunikačním dovednostem, tak to je základ. Druhá věc je vysvětlovat potom následovně po tom programu pedagogům, co v něm vlastně mají vidět. To je půl hodinka s pedagogy, to je docela zajímavá věc, když těm pedagogům to vysvětlují a oni říkají, aha, no jo, vlastně, no jo, teď jsem si to uvědomil. To znamená, to je to zuvědomění toho programu. Potom je to ještě děti s rodiči, to je nesmírně náročné, je to 90, kolem 90 minut a to ty rodiče přímo vidějí, jak se pracuje s těmi dětmi, aby si to mohli přenést do svých herních systémů.

0: Pokud vás logohrádky a všechny tyhle projekty, o kterých teďka Slávek mluvil, zajímají, tak tam se můžete podívat, co pak?
1: A nebo na sociální síti Facebook, jestli můžu říct.
0: Jasně.
1: Logohrádky Slávka Boury, tam je telefonní číslo na manažerku Hanku Vackovou, kterou tímto pozdravuju, ona toto organizuje, takže tam se můžou samozřejmě ty instituce mateřské školy a první třídy, druhé třídy, třetí třídy, čtvrté třídy základní škol přihlásuje to a třeba je to bude bavit.
0: Vážení učitelé, vážené učitelky, ředitelky, ředitelé, prosím, Slávek Boura dělá logohrádky už po šesté a evidentně teda má hodně.
1: Po celé České republice, pozor, není okresu, kde jsme nebyli.
0: Tak, Moravskoslezský, stejně tak jako Jihočeský, prostě kamkoliv Slávek vyjede, tak tam dorazí a uspořádá tam to, co si tam objednáte. Slávku, prosím, moderuješ ještě třeba maturáky?
1: Hele, maturáky taky, společenské akce, samozřejmě, teďka pojedu na Česko-Lipsko moderovat guláše, na to přijedu s krabičkama a tak dále a mají tam výborný štrůdly prej a tak. No. Ten na to se těším.
0: Ty budeš mít rád ostrý jídlo, že jo?
1: Já mám rád ostrá jídla, pochopitelně, protože mám pocit, že tím pádem se dezinfikuju.
0: Ano, na to je dezinfekce. Já se říká, že ten kapsaicin, že to je zdravé.
1: Jasně.
0: Ale taky se na to dá prej umřít.
1: Ale mám studený nohy, takže mi vlastně ten kapsaicin jako zahřívá nohy.
0: Ano, Slávku, já vím, že ty máš v hlavě strašně moc projektů. Nastíníš aspoň trošku, co chystáš třeba do následujícího roku, kromě logohrátek?
1: Tak do následujícího roku pro mě znamená školní rok. To znamená přelom 26-27. Tam připravuju další 3 až 4 projekty. A sám jsem zvědavý, některé projekty vycházejí přímo z těch logohrátek, takže přidáme do toho větvení logohrátek Slávka Boury a potom ještě projekty, které s logopedií jako takovou nemají nic společného a to nemůžu říct, protože je tady nemluvnost.
0: Tak to neříkej.
1: Já to nemůžu říct, ale bude to normálně fakt jako pecka.
0: Každopádně držíme strašně palce, ať to vyjde a ještě protože tady chodí SMSky taky do studia, tak všichni se ptají tak jenom jednou větou, protože máme necelou minutku.
1: Ano.
0: Vídáte se s Markétou Majerovou?
1: Jasně, máme překrásnou talentovanou dceru, takže i díky ní se s Markétou Majerovou sem tam občas potkáme.
0: Zdravíme Markétu, zdravíme Agátu a tobě, Slávku, moc krát děkuju, měj se hezky a zase doufám někdy tady na Blaňku, ahoj.
1: Těším se a všem vše dobré.
0: Děkujeme. Takové to dneska bylo, přátelé. Slávek Boura na Blaníku.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů

0: Od BYD a díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Ty pak hrnky, flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Ricky Povery na Rádiu Blaník. Jak se vám líbil rozhovor se Slávkem Bourou? Krásně se Slávek usmíval, když odcházel, pozdravil mě. No bylo to úžasné. Tak a těšte se po 17. na Terezu Maškovou a písničku Dívej se na mě. Tak dívej se na mě, jsem to já. Skupinu Holky mám ráda. Duet Evy Farné a taky s Mirajem Vzpomeneš si. Musím se jistě si vzpomenete, že jsme Rádio Blaník, hrajeme hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severní Čechy čeká zítra většinou polojasno nebo skoro jasno. Ráno se mohou výjimečně objevit i mlhy. Nejvyšší odpolední teploty pak došplhají mezi 24 až 27 stupňů. Na horách to bude okolo 20. O počasí všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
7: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D8 na 17. kilometru ve směru do Prahy bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě policie a doprava tady zpomaluje, buďte opatrní. V Liberci v Široké ulici se srazila dvě osobní auta, dejte tam pozor. Na Semelsku mezi Sedmihorkami a Svatoňomicemi boural motorkář, s opatrností projedete Kyvadlově. A na výjezdu z Vrchlabí do Harachova havarovala dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři a provoz je tam částečně omezený. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme šťastnou cestu.
1: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení. Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Platy ve veřejné sféře se změní. Návrat do školy rodičům provětrá peněženky. Do Velké Británie se vrátil princ Harry. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zdravotníky, hasiče, učitele, úředníky nebo uklízečky čeká změna platů. Odbory veřejného sektoru souhlasí s vládním návrhem na úpravu tarifních tabulek. Předáci se na tom shodli na jednání s ministrem práce Juchelkou. Nejnižší tarif by měl nově začínat na úrovni minimální mzdy. Ta má v příštím roce činit 24 900. Začátek nového školního roku se blíží a rodiče chystají peněženky. Domácnosti čekají výdaje spojené s návratem do lavic 2 až 6 tisíc korun. Z běžné výplaty je dokáže pokrýt 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor, anebo si kvůli tomu odkládají peníze předem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Znojmo připravuje nový systém parkování. Pracuje na něm téměř 2 roky a chce jim hlavně zpřehlednit pravidla a usnadnit parkování. Návrh zatím není definitivní. Už zítra se ale představí veřejnosti. Pokračuje mluvčí města Petra Šůlová.
10: Navrhovaný systém má rozlišovat různé potřeby. Místním obyvatelům má dlouhodobé elektronické oprávnění zvýšit šanci zaparkovat v přiměřeném okolí bydliště. Krátkodobým návštěvníkům mají zůstat dostupná místa u obchodu, služeb, úřadů a dalších cílů.
9: Delší a celodenní stání má být naopak směrováno na záchytná parkoviště. Princ Harry se s rodinou vrátil do Velké Británie, a to po 6 letech, které strávili ve Spojených státech. Informovala o tom britská média, včetně BBC. Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří už nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Jirka.
0: Těším se moc. Krásnou středu, 5. hodina odbyla.
11: Jirka Frélich
12: na rádiu Blaník.
0: Lampa ještě nesvítila, ale Blaník hraje hezky česky, a to už teď. Skupinu Holky mám ráda a za chvíli Jelen, Touha a Pláč. Tak krásnou středu přejeme.

0: Rádiu Blaník.
1: Ano, na Blaníku slunce dál svítí. Písnička, kterou jistě znáte z našeho vysílání, ke čtvrtstoletí našeho rádia vznikla. Už je to 2 roky. No a v ní zpívají různí zpěváci. Vy to dobře víte a hlavně letos v létě můžete vyhrát díky písničce celkem pěkné peníze. Dokonce dnes ráno se hrálo o 10 000 korun. Dovolala se naše posluchačka Zuzana a mimochodem dostala právě takovou ukázku této písničky Slunce dál svítí s otázkou, kdo pak, že to zpívá?
2: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád nás to těší.
1: Tak kdo pak to zpívá? Zuzko, ptali jsme se dnes ráno o 7:30.
3: Tak co?
4: Olga Lounová.
3: Ach jo. My jsme zase o něco chučí.
4: Ježíš, to je super.
3: Já mám takovou radost.
4: Ježíš, já větší.
3: 10 000 korun, kde to najdete takhle po ránu? Adelka se nám to úplně zakuckala, zadusila, teď jste radosti úplně.
1: Úžasné, taková byla dnešní soutěž, písnička, kterou jistě můžete zachytit ještě během několika dalších dnů a vyhrát také vy hezké peníze. Hraje se o 5 000, těch 10 000 bylo proto, že posluchačka předtím v pondělí neuhodla, no a dnes při úterku tedy 10 000 padlo. Zítra se zase hraje o 5 000 korun a v našem vysílání to může zaznít kdykoliv. Tak si natrénujte písničku, podívejte se třeba na YouTube, zjistěte si, kdo pak nám zpívá Slunce dál svítí.
5: Slunce dál nám svítí nad krajem.
1: Není to zase úplně šňůra jmen, ale je jich tam tuším nějakých 7. Tak držím palce a pokud se dovoláte na 800 109 109, ať odpovíte dobře. Ve hře je 10 000, zase třeba někdy příště. Tentokrát už hrajeme o 5 000 korun.
6: Slunce dál svítí.
0: Sluníčkové léto na Blaníku.
1: Na 5 000 se prostě začíná a když se uhodne, to jsou taky hezké peníze. A když ne, tak to přidáme tomu dalšímu. Teď už mandraže, šrouby a matice na Blaníku, hezky česky, krásnou středu.

0: Skupina Činelsky a písnička Stížnost teď na Blaníku. Mimochodem minulou hodinu tady byl u nás na Blaníku živě Slavek Boura. Povídal si s ním Pepa Černý a povídal si taky hodně o devadesátkách. Jo, devadesátky. To byl svět. Každý měl doma videorekordér, alespoň skoro každý. No a pouštili jsme si různé slavné americké komedie. Pro mě videorekordér a devadesátky to rozhodně byla komedie Sám doma. No a představte si, dnes má narozeniny herec z filmu Sám doma, už je mu 46 let. Ano, Macaulay Culkin už má dneska 46. narozeniny.
1: Playboy. Nikdo tam není oblečenej. Trapas.
2: Tak jsme mohli zapomenout na Kevina. Co jsem to za matku pro boha?
3: Jestli ti to pomůže, já zapomněl brejle na čtení.
0: No, úžasná komedie. Tak Kevinovi přejeme všechno nejlepší ke 46. narozeninám do Spojených států. Asi nás neposlouchá, nevadí, my si na něj vzpomeneme. A to i v písničce Vzpomeneš si. Tu zpívá Eva Farná a Miraj. Musím se Je to novinka, která běží v české desítce na prvních příčkách, velmi oblíbená, tak si užijte i takovou a přidáme i Teresu Maškovou. Hrajeme si hezky česky.
4: Sluníčkové léto.
5: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
4: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
5: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
4: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
5: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
6: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
7: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
8: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na Kasten.cz.
9: Yeti Electro.

0: pro vás na kliknutí.
1: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
2: 10 za měsíc?
1: Spíš 12.
3: 12? Vážně, Zuzko?
1: 7378.
3: Za toho velkýho Enyaqa?
1: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
3: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
1: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
4: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindle X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Sklady, dobrý den.
11: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
11: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
12: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
13: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
12: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
13: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
12: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
13: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
12: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
13: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
14: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v klecích.

0: Tereza Mašková, písnička Dívej se na mě. Ano, Tereza, ta mi připomněla, že za dva dny právě touto dobou už bude v Tišnově v plném proudu náš další letní koncert Rádia Blaník, na kterém vystoupí právě Tereza Mašková, ale taky Vojta Nedvěd.
1: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: Určitě uslyšíme ty klasické Nedvědovky v jeho podání a taky se těšte na Janka Ledeckého. Vezeme vám do Tišnova dobrou náladu a věřím, že i Blanickou kapelu v plné sestavě no a prostě budeme hrát a zpívat a užívat si pátek.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Takové jsou letní koncerty Rádia Blaník, plné pohody a hezkých písniček a vždycky zdarma, takže prostě jenom doražte. Tišnov, náměstí Míru, koukal jsem, je to opravdu jenom pár kroků od vlaku, takže nemusíte autem, vezměte to, pokud jste třeba například z Brna, vemte to vlakem, doražte do Tišnova, moc se na vás těšíme. Začínáme v pátek za 5 minut 5.
2: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Na Blaníku za okamžik Václav Neckář. Přejeme krásný poslech. Za 2 minuty už bude 6:45.
4: Posloucháte Blaník?
7: A můžeme to vidět.
4: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
3: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
4: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
7: Sluníčkové léto.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
12: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
13: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.

0: Nick Cayman na vlnách Rádia Blaník a 18. hodina, která se přiblížila, tak těšte se na další písničky, třeba Slunce v duši, to jsou Nightwork.
1: Mostě jedu a září velko města má gesta mají styl.
0: Nebo Hana Zagorová, Rande u zdinářků.
2: Zas to se dá, noc modra šedá.
0: A taky Marie Rotrová, Řeka lásky.
3: Řeky lásky, kolem nás dál, že proč řeku slova přijdi, víš.
0: Hezky česky hraje Blaník celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na Zátočí v historickém Líbigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na Zátočí.cz.
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
10: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
11: Rádio Blaník, počasí.
12: Rádio Blaník.
13: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách většinou polojasno nebo skoro jasno. Ráno se mohou výjimečně objevit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty by pak měly došplhat mezi 24 až 27 stupňů. Na horách to bude okolo 20. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
11: Rádio Blaník.
14: Nejvíc pohody
11: a nejvíc českých písniček.
14: Za každého počasí.
11: Blaník za volantem.
13: V Liberci v Široké ulici se srazila 2 osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Na dálnici D8 na 17. kilometru ve směru do Prahy bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě je policie a doprava tam zpomaluje. Buďte opatrní. Na Semelsku mezi Sedmihorkami a Svatoňomicemi boural motorkář. S opatrností tam projedete Kyvadlově. A na výjezdu z Vrchlabí do Harachova máme hlášenou také nehodu. Bourala tam 2 osobní auta, dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
15: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
11: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
16: Úřad práce přechází na nový systém. Meteorologové zapsali chladné rekordy. Nepál a Tibet zasáhla masivní povodeň a sesuv půdy. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Úřad práce hlásí ode dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového informačního systému. Během odstávky nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Pokračuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
17: Pracovníci úřadu práce budou mít v databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
16: Odstávka potrvá do 3. září do půlnoci. Republiku včera rozdělilo počasí. Zatímco v nejteplejších oblastech rtuť vyšplhala nad 26, na severovýchodě Česka, kde bylo deštivo, teploty nepřekonaly ani 13 stupňů. Počasí tak přineslo hned 7 chladných rekordů pro 25. srpen. Ačkoliv to vypadalo, že letos si z lesa neodneseme ani prašivku, nakonec možná situace nebude tak tragická. Pomohly srážky v posledních dnech. Houbaři ale musí být trpěliví a ještě chvíli počkat. Případný efekt srážek lze podle mykologů čekat za týden až 10 dní a záležet bude na tom, jaké teploty do té doby budou. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu se vyžádaly už nejméně 95 obětí. Úřady zároveň evidují 384 pohřešovaných cestovatelů, z nichž téměř 300 jsou cizinci. Češi mezi dosud uvedenými pohřešovanými nejsou. Plný rozsah katastrofy zatím není jasný, počet obětí může dál stoupat. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
0: Eliško, je to tak, díky, za minutu bude 6.
18: Jirka Frélich
19: na rádiu Blaník.
0: Žbluňk a jdeme si hrát, tady je Marie Rotrová a Řeka lásky, když nám to tak pěkně žbluňká. No a za chvíli taky slovenská skupina Elan, tanečnice z Lučnice. Tak si třeba zatančete, ve středu je důvodů víc než dost, protože jsme v polovině týdne, zítra už čtvrtek, pátek se nepočítá.

0: Slovenská skupina Elan a tanečnice z Lučnice na Blaníku. 9 minut po 6. No a teď taková malá vzpomínka. Dnes je to na den přesně akorát 4 roky, kdy odešla do hudebního nebe Hana Zagorová. Taková malá vzpomínka v podobě povídání právě s Hanou Zagorovou. My jsme měli to štěstí, že jsme několik měsíců předtím, než se taková věc stala, jsme mohli telefonovat s Hanou Zagorovou a ptali jsme se taky mimo jiné i na to, co říká tomu, že často lidé, třeba i v televizi, v seriálech, tvrdí, nedělej Zagorku. No, smála se tomu.
1: Vůbec nechápu, proč. Já si pamatuju, když prvně se mě ptal nějaký pan redaktor, a co to vlastně znamená nedělej Zagorku. Já jsem říkala, opravdu nevím, jako asi neupejpej se, nebo nedělej nějaký vlny, nebo ofuky, nebo opravdu nevím. A v podstatě se to tak vžilo, že musím říct, že s tou mám velkou radost. Dokonce televizi pustím nějakou si televízku, náhodou koukám a musím říct, že najdou, když se tam ozve nedělej Zagorku, tak jsem hodně překvapená a opravdu se směju. Musím říct, že mě to hrozně těší.
0: Hana Zagorová zemřela 26. srpna roku 2022 a jako hudební vzpomínka tady je písnička Rande u zdinářků.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všedních.

0: Nightwork a písnička Slunce v duši. Pozdravili jsme řadu měst, Cheb, Most, Brno, Kladno, až Plzeň a další díky této písničce a rádi vás pozdravíme, kdekoliv se nacházíte, třeba i písničkou Michala Tučného, kterou vám nabídneme za pár minut a jestli pak víte, co pro vás chystáme na víkend. Těšte se na písničky Petra Nováka.
1: Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já.
2: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník. Na zastávce Radio.

0: s Petrem Novákem na rádiu Blaník. Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirage.
5: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindl X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
10: Tradice, která spojuje generace.
9: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
10: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
9: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
10: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
11: Zahrada Čech!
9: Zahradačech.cz

0: Lucka Vondráčková, písnička V šíleném kolotoči, tak já doufám, že ve středu takhle už v podvečer nejste v šíleném kolotoči. Já nevím, proč to tak je, proč ta středa bývá tak náročná a vlastně nejnáročnější část celého dne, ale víte, jak to má krásné Martin Císař. Já tě zdravím, ahoj.
1: Hezký dobrý den.
0: Martine, prozraď, kde teďka jsi.
1: Poslouchej dobře. To je koncert, co? Jsem v pražské zoologické zahradě a když jsem u toho ptactva, tak vedle mě je herec Antonín Holub. Toníku, hezký den.
2: Vám taky děkuju.
1: Tady v pražské zoologické zahradě u pavilonu Boro Boro máte pódium a hrajete tady divadlo. Je potřeba dodat, že aktuálně je to představení Ptáci zvířata a moji příbuzní. O čem tohle představení vlastně je?
2: Je to hra nebo román od Geralda Darrella a hrajeme to ve Vršovickém divadle Mana původně a je to o rodině a dalších zvířatech. Je to o tom, že se máme rádi a máme rádi zvířata a máme rádi všechny a hlavně o rodině.
1: Čím je tohle prostředí pro vás specifické proti klasickému divadlu?
2: Je to krásný, protože hrajeme po zavírací době v Zoo Praha a doprovází nás tady veškeré zvuky zvířat a různých tvorů.
1: Koho byste pozval? Komu by se mohlo líbit?
2: Myslím, že by se mohlo líbit úplně všem. Je to určitě i pro děti, ale nejen pro děti, ale i dospělé a jejich rodiče.
1: Teď ještě důležitá otázka. Dokdy budete hrát tohle představení tady v pražské zoologické?
2: Do konce týdne do neděle. Hrajeme celý týden, tady budeme, tak se na vás těšíme.
1: Vy jste mi naznačil tak trochu, Toníku, že tohle místo přímo milujete. Milujete zvířata?
2: Ano, je to taky tím, odmala mám rád zvířata a tady je to boží, protože se spojilo příjemné s užitečným, že 200 korun z každé zakoupené vstupenky jde přímo zoo, takže je to na dobrou věc.
1: Co dodat? Přijďte se podívat a zažít to na vlastní kůži. Tohle představení stojí za to.
2: Přesně tak, líb bych to neřekl.
1: Tak to je ode mě všechno z pražské zoologické zahrady. Cože, Elzo? Já jsem na něco zapomněl. Nevím na co, 7:30 večer, divadlo Mana, představení v pražské zoologické zahradě a název představení je Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Tak na co jsem zapomněl? Jo, já už vím. Tak to si ti omlouvám a všem pejskům, že dnes máme také Mezinárodní den psů, tak na ně rozhodně nezapomeňte. Já na Elzu nezapomenu.
3: Vej ty moje mala, pojď sem ty můj mazlík.
4: Osm krásných hlasů.
5: A k tomu spousta peněz do vaší peněženky.
4: To všechno je Slunce dál svítí.
5: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
4: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
5: Slunce dál svítí.
4: Každý všední den na Blaníku.
0: No a na Blaníku za chvíli třeba Meky Špirtka a Marta, písnička Co bolí, to přebolí, anebo Ivan Hlas a Malagelo.
5: Jsme Blaník.
4: Baví nás.
5: Bavit vás.
4: A navíc vám rádi přinášíme něco extra.
5: Třeba tím, že jsme vám rozdali spoustu tankovacích karet Orlen
4: v hodnotě 5 000 korun.
5: A už brzy pro vás opět něco chystáme.
4: Baví nás?
5: Baví vás.
4: Každý den na Blaníku.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Úvalech na Praze Východ za 5 800 000 korun. Byt 2+1 v Horním Slavkově za 1 790 000. Byt 1+1 v Jablonci nad Nisou za 2 790 000. Rodinný dům v Týnci nad Labem za 3 990 000. A byt 1+1 v Mostě za 1 600 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.

0: Enrique Iglesias teď na Blaníku a před námi 19. hodina písničky na přání, na které se moc těším, protože zase jste mi odhalili písničku, kterou jsem neznal. Je to písnička Sedmi kráska, kterou díky vám zahrajeme.
1: Sedmi krásko,
0: Jiří Štědroň, Jana Matysová, i takovou jste vybrali, Jarek Nohavica, Čechomoři Kometa.
2: Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce.
0: Skupina Olympic, Nech to být.
3: Nech to být, to se stává, kde kdo bral.
0: Písničky na přání na Blaníku, za minutu Nenechte to být. My vám budeme dál hrát hezky česky.
4: Radio Blaník.
5: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Halo, halo, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
5: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
8: Radio Blaník. Počasí.
0: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, sem tam se může objevit nějaká přehánka, za to zítřek už bude plný sluníčka s teplotami od 24 do 29 stupňů.
8: Jirka Frélich
9: na Rádiu Blaník.
0: A s 19. hodinou vám přeji hezký poslech Rádia Blaník. Za chvíli se dostane na písničky na přání, ale dovolte mi, abych tu první věnoval všem Luďkům, protože Luděk je to jméno, které dneska slaví svůj svátek. Tak pánové, první písnička je pro vás. Je to Krištof a Sima Martausová a písnička Hvězdáři.
8: Písničky na přání.
9: Na Rádiu Blaník.

Krištof a Sima Martausová, první dnešní písnička po 19. a teď první dnešní písničkové přání. Napsala Jana z Velkého Meziříčí, že dnes slaví bráška narozeniny a je mu zase o rok víc a proto mu přeje do dalších let moc a moc zdraví, které je na prvním místě, hodně štěstí, pohody a radostí z obyčejných věcí, sestřička Jana a spolu. A vybrala Michala Davida a písničku Máma. Rádi posíláme a přejeme všechno nejlepší.

Jirku jsme splnili tedy první písničkové přání a hned vybereme další dvě. Z Habřiny napsala Blanka, abychom zahráli pro Ludu, dceru Kláru a vnučku Marušku na společnou dovolenou do Habřiny u Úštěku. Je to super, počasí moc nepřeje, ale i tak si to užijeme, píše naše posluchačka Blanka. Blanko, zítra má být hezky, tak si to opravdu užijte a myslím si, že je tady další vzkaz a bude z Plzně. Je to tak. Míša napsala, že máme zahrát pro Domču Marka k jeho 10. narozeninám se vzkazem Domčo, před 10 lety si nám změnil celý svět. Si naše největší štěstí, naše radost a naše všechno. Nikdy nezapomeň, jak moc tě milujeme, všechno nejlepší, mamka a taťka. A je tady Olga Lounová a písnička Memento Mori.

0: svět.
1: Olga Lounová, písnička Memento Mori na Blaníku ve 7:45 a tady jsou dokonce tři přání z újezdu u Brna. Dorazilo jedno, prosím zahrát Lucka svému příteli k dnešním jmeninám Luďkovi Florianovi do újezdu u Brna. Chce tu naši oblíbenou od srdíčka Lucinka zdraví. Tak bude vědět zatím pouze dnešní oslavenec Luděk Florian, která to je. Já to neprozradím, ale otáčím list a vybírám další přání. Židněves pozdravíme, Karel napsal. Již 50 let je mezi námi Monika Nikodýmová. Přejeme jí z celého srdce se synem Lukáškem to nejlepší. No a pak ještě jedno přání bychom tu měli z Ludgeřovic. Blaníčku, zahraj písničku, tady stojí Jiřímu Mrkvovi z Ludgeřovic k jeho 51. narozeninám se vzkazem Jiříčku. Přejeme ti vše nejlepší k narozeninám, moc tě milujeme a jsme šťastné, že tě máme a děkujeme za to, jak se o nás staráš. Tvoje holky Saška a Anička. A tady už je Karel Gott a písnička Být stále mlád. Všem přejeme hlavně všechno nejlepší a posíláme mistra Karla Gotta.

Karel Gott, písnička Být stále mlad a písničkové přání tady je, abychom zahráli Daniela Landu a Touhu. Zahrajeme rádi a z Jihlavy nám napsali, abychom zahráli písničku pro zpříjemnění odpolední směny ve skladu tabáků v Jihlavě. Moc děkujeme, zdraví Táda, Anička, Peťa, Léňa a Bára. Dámy, moc vás zdravíme z Rádia Blaník. Pak je tady taky vzkaz. Milý taťko, k tvým narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a mnoho krásných chvil. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, za tvoji lásku, péči, pomoc a za to, že jsi vždy naší oporou. Jsi pro nás tím nejlepším taťkou, manželem a dědečkem. Přejeme ti, ať máš v srdci jen radost a kolem sebe vždy ty, kteří tě milují. Jsme šťastní, že tě máme. Všechno nejlepší, s láskou tvoje manželka Iveta, syn Domča a dcera Ivča. Tak a ještě jedno přání. Z Chomutova Klaudie napsala: ahoj tatínku, tak zítra už přijedeš, moc se na tebe těšíme a užij si to, až se ti na Bezdězu pořádně potom bude líbit, tak si to užijeme, miluji tě, tvoje Klaudinka. A Klaudinka chce taky Daniela Landu, rádi pošleme a zdravíme i do Chomutova.

mislila. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přání.

0: Dan Landa, písnička Touha, za chvíli třeba Nedvědi.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak zvuknou má láso.
0: Vybrali jste totiž i takovou písničku, dáme si taky Abu nebo Jarka Nohavicu. Napsat si o tu svoji můžete taky. Na webu radioblaník.cz je tam záložka Kontakt, kliknete, najdete písničky na přání, zakliknete, vyplníte jednoduchý formulář, napíšete, kdo jste, komu chcete nechat zahrát, co chcete nechat zahrát, a když nám dáte alespoň 3 pracovní dny, tak vám garantuji, že i na vás se určitě dostane.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
4: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
5: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.

0: Hlášky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Katka z Hlučína napsala, že chce nechat zahrát písničku pro maminku a vzkazuje: moje milá maminko, co víc ti jen přát, štěstí, lásku, zdravíčko a pevné nervy jako drát. A vybrala Báru Pasikovou a písničku Veni Domine. My taky zdravíme do Hlučína a rádi posíláme písničku Báry Pasikové a za chvíli se dostane i na další přání. Při středě jich je opravdu dost. Tak tady je Bára Pasiková.

Bára Basiková, písnička Veni Domine, tak tady je vzkaz z Pardubic od Katky pro milovaného tatínka, skvělého přítele Honzíka Novotného z Pardubic. Se vzkazem od Katky. Roky mi říkáš, že celé hodiny, co sedíš za volantem, čekáš, až ti nechám něco zahrát. Miluju naši krásnou rodinu a tebe nejvíc, proto ti ze srdce posílám tvoje oblíbené nedvědy a máme tě moc rádi. Tvoje Káťa a naše děti Mates, Máty a Jáša napsala Katka z Pardubic. Já doufám, že poslouchá právě teď Honzík.

lásko. Hráli jsme si hezky česky nedvědy právě teď na vaše přání a Ratiborské hory pozdravíme, odtud napsala Anička a přeje si slavný hit od Aby, Dancing Queen. Písnička, která letí pro kamarádku Danču k 17. narozeninám. Anna Benešová napsala vzkaz a já doufám, že Danča slyší, my rádi posíláme Abu a přejeme hlavně všechno nejlepší. Užijte si, dámy, a tady je písnička, tak si zatančete Dancing Queen.

0: Skupina ABBA, písnička Dancing Queen a za chvíli Jarek Nohavica, Čechomoře a písnička Kometa, protože Skátova napsala Alžběta, abychom zahráli písničku pro Vladínka. Před 34 lety si se nám narodil, píše, a byli jsme šťastní a stále jsme, že tě máme a jsme šťastní, že si nám dal vnoučátka Vladínka a Vikinku a přejeme ti hodně zdraví, štěstí a hodně lásky. Mamka, taťka, se vzkazem máme tě rádi. A tady už je písnička od Jarka Nohavici a Čechomorů, písnička Kometa v dnešních středečních písničkách na přání na Blaníku.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona by zmizela, zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

Jarek Nohavica, Čechomoři a Kometa, jen namátkou koukám, skupina Olympika, písnička Nech to být, anebo taky Michael Jackson. To všechno nás čeká, protože i takové písničky jste vybrali. Tak za chvíli.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Koníčky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Tak před chvílí už byla malá ukázka, skupina Olympic a písnička Nech to být, která letí pro Marii Taxovou z Benešova, která slaví 70. narozeniny právě dnes, s přáním všeho nejlepšího, zdravíčka, štěstíčka a radosti z vnoučat a pravnoučat. To přeje manžel Míla, dcera Lenka s rodinou, syn Roman s rodinou a taky rádio Blaník. A teď už celá písnička.

Skupina Olympik a písnička Nech to být, teď Jiří Štědroň a Jana Matysová, písnička Sedmikráska pro Marušku z Prahy napsal Miroslav a vzkazuje: milá Maruško, děkuji ti za krásné prožití 54 let společného života a chci ti tímto nechat zahrát naší společnou písničku Sedmikráska. A tímto bych chtěl ještě poděkovat celému urgentnímu týmu na Bulovce za kvalitní péči, kterou dostal. Se srdečným pozdravem, Mirek Toms. Tak, Mirku, tady je písnička.

0: jsem se přece dobře. Prošel jsem všechny slavné botanické zahrady ve všech velkých městech, ale nenašel jsem tě. Listoval jsem v nejcennějších herbářích, ale nenašel jsem tě, kde jsi?
1: Blízko.
0: Hledal jsem tě v zákoutích zámeckých parků. Bylo tam mnoho krásných květin, ale tobě se nemohla rovnat žádná. Ukrýváš se přede mnou.
1: Ne.
0: Je to má vina, že tě nemohu najít. Hledám tě na nesprávných místech.

Jiří Štětroň, Jana Matysová, písnička Sedmi kráska teď na Blaníku a budeme hrát Evu Farnou. Přišel nám vzkaz pro Páču, Vojtu, Toníka, Kapču, Terku, Kláru a všichni, kteří si užívají prázdniny u babičky a dědy v Lipčicích a zároveň přeji babičce všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví a radosti. Máme vás rádi a zdraví moc rodiče, dětí a tady už je Eva Farna a písnička Perpetuum mobile. Posíláme z Blaníku.

0: Za chvíli bude 8, ale to neznamená, že nám končí písničky na přání. Naopak pokračujeme dál, protože jich je tady spousta. Třeba přáli jste si tři oříšky, ale od Terezy Maškové.
1: Věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva pro ty, kdo uvěří, stane.
0: No to bude nádhera. Taky Michal David, Iveta Bartošová, to je naše věc. Nebo Karel Gott, moje oblíbená léta prázdnina.
2: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce, pláž, klič je smíš, školních tříd, teď už musím něčím být.
0: Písničky na přání na Blaníku pokračují, ale my vám dál budeme hrát, hlavně hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
6: Ve vlaku či autobusu.
7: V čekárně u lékaře.
6: A nebo na procházce v lese.
7: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
6: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
7: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
0: Krátce mrkneme taky na počasí. V noci se ochladí na 15 až 11. Čekejte místy dokonce přehánky a nebo i déšť. Zatímco zítřek bude plný sluníčka a teploměr postupně vystoupá na 24 až 29 stupňů.
8: Jirka Frélich
7: na rádiu Blaník.
0: Krásnou středu, už bylo 8 a pokračujeme v písničkách na přání. Napsala Irča z Pardubic, že přeje všechno nejlepší Květě Pilařové z Křižanovic k dnešním narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, spokojenosti. Irča, Janička, Míla a kolektiv z Pardubického nádraží a vybrali Hanu Zagorovou. A pak je tady ještě jeden vzkaz. A taky koukám, Hana Zagorová, tak to připojíme. Je to písnička ke krásnému večeru na terase u chaloupky pro celou rodinu a všechny posluchače a zdraví Káťa z Ústí nad Labem. Káťo, tady je Hana Zagorová, písnička Já nemám strach.

písničkách na přání Hana Zagorová. Já nemám strach, mimochodem dnes je to na den přesně 4 roky, kdy Hana Zagorová odešla do hudebního nebe. Tak a vzkaz od Dany z Brandýska napsala, abychom zahráli písničku pro syna Dominika k jeho 34. narozeninám. Přeje všechno nejlepší, Domčo, k narozeninám, pevné zdraví, moře štěstí, pohodu v každém dni, ať se daří v práci i v osobním životě. A se vzkazem Máme tě rádi přeje máma, táta, děda a Jana s Kubíčkem a vybrali písničku Michaela Jacksona, písničku Heal the World.

Michael Jackson v písničkách na přání ve středu, ano, je to tak. Z Duchcova napsal Honza Veselý, abychom taky zahráli písničku, a to zajímavou, T-Boys a Beruška. A chce nechat zahrát písničku pro přítelkyni milovanou Berušku Aničku Novákovou z České Lípy. Vzkazuje: moje milovaná Beruško Aničko, tato písnička je pro nás jak stvořená, mám tě rád a miluji tě. To ti vzkazuje Honzík Brouček a už se těší na zítřek, až se uvidí a hezky se obejmou, krásně políbíme. No, to tu stojí v tom vzkazu. Tak tady už je T-Boys a písnička Beruška. Posloucháte středeční písničky na přání na Blaníku. Zdravíme Duchcov i Českou Lípu.

Jana z Bílska nás zdraví a chce nechat zahrát písničku od Ladislava Křížka Vzdálená pro miláčka Jiřího Švarce, syna Jiříčka, také pro nás do Blaníku za krásnou výhru, kterou od nás dostala k narozeninám, a touto cestou bych chtěla poděkovat Krajánkovi, Vlastu Sukovi, tak tuším Šunka? Nevím, ale zdravím Janu z Bílska moc a posíláme tedy písničku, kterou vybrala, a tady je Láďa Křížek, skupina Krejzon a písnička Vzdálená. Posloucháte písničky na přání na Blaníku za minutu 8:45.

Láďa Křížek, Krejson a písnička Vzdálená na Blaníku budeme hrát na základě vzkazu, který přišel z Kladna, abychom zahráli rodičům Marii a Zdeňkovi Kutilovým z Kladna k 50. výročí společného života. Poděkování za vše, co pro děti v životě udělali. S přáním zdraví do dalších let přejí synové Michal a Jaroslav s rodinami. A dál se připojuje bratr a švagr Václav a vnoučata Nikolka, Dominik, Anička, Toník a taky Rádio Blaník. Ještě se to rýmuje navíc. Tak Michal David, Iveta Bartošová, to je naše věc. Zdravíme moc na Kladno.

Michal David, Iveta Bartošová, to je naše věc. Vybíráte vážně krásné písničky na přání, všechna čest. No a koukám, že jste mi udělali radost, léta prázdnin, no to je taky věc. Karel Gott.

0: Komu budeme písničku hrát, se dozvíte za chvíli, protože vzkazy došly dokonce dva, abychom zahráli Karla Gotta a jeden přímo z ní. Léta prázdnin nám zahrajte. No tak za chvíli, napište si o tu svoji taky přes radioblaník.cz.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spodobl.

0: Kristýny na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Kristýna napsala z Kamenice. Před 18 lety dostala babička ten nejkrásnější dárek k narozeninám mě, svoji vnučku Kristýnku. A od té doby slavíme spolu a prosí o zahrání oblíbené písničky. Babičko, mám tě moc ráda, vzkazuje. Westlife a Mandy.

0: Westlife a písnička Mandy. 2 minuty po 8:30 se dostává na písničku od Karla Gotta Léta prázdnin a 2 vzkazy. Tak nejprve z Jiříkova napsal Miroslav, abychom zahráli pro pana Jiřího Žáka. Vzkazuje, milý dědečku, dnes slavíš krásných 82 let a tak ti chceme popřát hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a ještě mnoho krásných let mezi námi. Ať máš každý den důvod k úsměvu a ať se ti splní všechno, co si přeješ. Všechno nejlepší k narozeninám přeje syn Jiří, vnuk Jiří, dcera Šárka s přítelem, Mirek a vnuk Míra a pravnoučata Jiřík a Eliška. A když 2 vzkazy, tak 2. A tady je z Jablonce od Žanety, abychom zahráli Karla Gotta dodatečně pro bratrance Honzíka Adámka k 9. narozeninám, které oslavil 24. srpna. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. A že ho má ráda, ať se mu daří ve škole, to přeje sestřenice Žaneta Adámková z Jablonce nad Nisou a Rádio Blaník taky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

prázdnin. Karel Gott a krásná písnička, teď už z Plzně napsala Pavla taky písnička Klidná jako voda od Jelenů a písnička je od skupiny Jelen pro lepší den a pro všechny, co musí být v práci, stejně jako Pavla z Plzně, jak píše. Tak Pavlo, ať vám to uteče, tady je skupina Jelen a Klidná jako voda.

Jelen klidná jako voda a písničky na přání, které pokračují, a napsala Radka, abychom zahráli písničku pro dceru Julinku. Dopište k jejím 16. narozeninám všechno nejlepší, ať je tvůj život plný smíchu, radosti a splněných snů. Jsme moc pyšní, že tě máme. To přeje mamka, taťka, babička Jana, babička Anička, sestra Klaudie, synovec Maximilian a zbytek rodiny a my z Blaníku taky. A písnička od Olgy Lounové, narozeninová letí.

0: Olga Lounová, která dozněla na Blaníku krátce před 8:45, kdy vybírám písničkové přání, které dorazilo z Podolí. A je tady vzkaz. Jelikož zítra oslaví své první kulatiny, desetiny, tedy 10 let, úžasná vnučka Julie Hastíková, tak chtějí popřát hlavně pevné zdraví, spoustu kamarádek, spokojenost ve škole a ti pořád baví plavání, lyžování, jízda na kole a vzkazují: Juli, máme tě všichni moc a moc rádi, babi, děda, tatínek a strýc Kubík, a protože se zúčastnila blanického koncertu ve Zlíně, tedy asi napajedla, a má ráda Teresku Maškovou, tak chce nechat od Teresky Maškové zahrát 3 oříšky pro Popelku. Tak milá Julinko, k prvním kulatinám, tedy desetinám, z Blaníku rádi pošleme a přejeme jen to nejhezčí.
1: Radio Blaník.
2: Zlatý tvoje chrápání. Ty cikády jsou jako krávy.
3: Hezky česky celé léto.

To je paráda. Tereza Mašková zaspívala Tři oříšky pro Popelku. A Marcela z Tábora si přeje, abychom dnes zahráli písničku Jiřího Šlingra Jahody mražený, aby jim utíkala cesta z Hradce do Tábora. Tak zdravíme za volant a přejeme šťastnou cestu. Tady je Jiří Šlingra.

Jiří Šalingr, Jahody mražený, Klára napsala z Lesné a tahle písnička prý patří jen Zdendovi. Vzkazuje, nedokážeš si představit, co pro mě znamenáš. Miluji tě a děkuji. No a vybrala Klára pro Zdendu písničku Davida Dejla. Dvě srdce.

0: jsem.
1: David Dale a písnička Dvě srdce na Blaníku. No a písničky na přání nekončí, pokračují dál. Ještě tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nějakých 7, 8 přání. Rozhodně si ale přejete Hanu Zagorovou a My z dobrých nadějí.
2: Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí.
1: Taky Blue Effect a Slunečný hrob. Nebo písničku Evy Farné, Neříkej, co má se stát.
3: Tak neříkej, co má se stát, my budeme se dál stát.
1: Blaník hraje podle vás, ale hlavně hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
1: V noci se může objevit přeháňka nebo dokonce déšť a teploměr nám klesne na 15 až 11 stupňů. Čtvrtek bude plný sluníčka, opravdu ani kapka přes den. No a 24 až 29, to jsou letní teploty na zítra.
6: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
4: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
6: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
4: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
6: Sluníčkové léto
4: s Blaníkem a Centropolem.
6: Které znáte.
4: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
6: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
4: Ráno od 5 do 6.
6: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
4: Hezky česky na Blaníku.

0: Erich
1: na rádiu Blaník.
2: Z tábora přišel vzkaz od Zdeňky, abychom zahráli písničku k narozeninám pro paní Marii Kalinovou. Se vzkazem Maruško, k tvým 66. narozeninám přejeme vše nejlepší, ať ti tvoje zelené království přináší jen samou radost a dál tě nabíjí tou úžasnou energií, kterou kolem sebe šíříš. Dále přejeme pevné zdraví, spoustu krásných zážitků s tvými čtyřnohými chlopáčky. To přejí Zdena a taky Vašek. My z Rádia Blaník taky a písničky na přání pokračují Michal David a pár přátel. Rádio Blaník. Za minutu už bude 9. hodina. Hezký poslech.

Michal David, písnička Pár přátel z Trhových dušníků napsala Barbora, abychom zahráli písničku Sluneční hrob, je to Vladimír Mišík, čili Blue Effect, písnička pro zvednutí nálady, ale je to důležité, od grilu nás zdraví Zuzka, Pepík a Barča. A tady už je písnička.

0: zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Ze Liberce taky napsala do dnešních písniček na přání Monika, abychom zahráli písničku pro kolegu z práce jen tak pro radost. Je to oblíbená srdcovka, která vždycky zvedne náladu. Moc děkuji všem a zdraví všechny posluchače. Vybrala z Liberce Monika písničku od Pavla Vítka, písničku Anita. My zdravíme Liberecko a tady už vám letí vaše oblíbená.

Dneska písnička Anita, další splněné přání a hned se vrhneme na další. Je tady přání, abychom zahráli písničku a vzpomněli si zároveň s písničkou taky na Hanu Zagorovou, protože dnes jsou to 4 roky, co spolu společně s přáteli trávili dovolenou na Sázavě, jeli z oběda, poslouchali Blaníček a nemohli uvěřit tomu, že do hudebního nebe odešla Hanička písnička. A dodnes je to těžké přijmout, ten fakt, tak vzácných lidí se rodí po skromnu a Hana k ním patřila. Jako vzpomínkové díky, tam nahoru zapalujeme svíčku, vzpomínají fanoušci. Tak tento vzkaz není jediný, pozor. Z Olomouce nám přišel taky od Ivy, dnes jsou to 4 roky, co nás opustila Hanička písnička. Vzpomínáme na ní a prosíme, zahrajte její písničku pro všechny, co ji měli rádi.

doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

Je tady další vzkaz a taky je smutný, abychom zahráli písničku pro Pavla Seiferta, který nás pátek opustil, napsala Jana z Pardubic a vzkazuje: kamaráde, nikdy na tebe nezapomeneme, Bára, Zdenda, Mojena, Jana s pejskama a ostatní, co tě měli rádi. Jednou se tam nahoře sejdeme všichni a bude to teda mejdan. A vybrali písničku od Petra Spáleného Až mě andělé.

Petr Spálený a písnička Až mě andělé, a teď je tady poslední dnešní písničkové přání. Bára nám napsala z obce Trhové Dušníky, že poslouchají Blaník určitě teď u grilování a přáli by si zahrát písničku, sice pouze pro zvednutí nálady, ale je to důležité, důležité moc. Tak zdravíme ke grilu Pepíka, Barču, Zuzanku, a tady je písnička, kterou vybrali. Eva Farná, Neříkej, co má se stát.

意，都做完也没去看。

0: Portoričan Ricky Martin, jeho velký letní hit Livin La Vida Loca. Na Blaníku hrajeme teď už písničky, které vybírá Blaník. Doteďka jste vybírali vy a pokud chcete vybrat na příště, tak se podívejte na web radioblaník.cz, dejte kontakty, záložka, potom kliknete na písničky na přání a zvolíte si tu svoji. Písničky na přání hrajeme každý den, včetně sobot a nedělí po 19. hodině, tak si napište o tu svoji. No a za chvíli třeba Tomáš Klus.
1: A pak. Koně Klus promění v cvál.
0: A pak hlavně hezky česky.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Tak dneska ráno to padlo.
4: Naše hymna Slunce dál svítí Zuzce přinesla 10 000 korun.
5: My jsme zase o něco chudší.
3: Ale výhrou je každé dobré ráno na Blaníku.
4: Těšíme se na vás už zítra po 6. hodině.
3: Petr Slíva
4: a Adéla Zahradníčková.
2: Rádio Blaník. Pohodové ráno.

0: Te pak nám zpívá Tomáš Klus. Svět se nám mění a skutečně je to znát na každém kroku. A teď vážně, dnes je den, kdy slaví Kevin ze slavného Sám doma narozeniny. Pamatujete na Kevina?
1: Playboy. Nikdo tam není oblečenej. Trapas.
2: Tak jsme mohli zapomenout na Kevina. Co jsem to za matku pro Boha?
3: Jestli ti to pomůže, já zapomněl brejle na čtení.
0: Úžasné. Krásná komedie, co říkáte. V devadesátkách jsme všichni sledovali Sám doma. Macaulay Culkin, tedy hlavní hrdina tohoto skvělého filmu, nebo chcete-li komedie, se narodil 26. srpna roku 1980 v New Yorku. No a tento Kevin ze Sám doma dnes slaví už neuvěřitelné 46. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. Teď už slovenská skupina Elána.

0: Čínské písnička 1970 na Blaníku, no a po desáté večerní už písničky z lásky. Těšte se na Karla Gotta.
1: Když muž se ženou snídá.
0: A taky Jiřího Šelingra.

A taky skupina Opět a Radeček se zpěvačkou Eli I tak to za to stojí. I tak to za to stojí, hraje vám totiž Blaník hezky česky celé léto. A za chvíli taky počasí.

0: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Ještě než začne dvouhodinovka písniček z lásky, tak krátce počasí. Noc může být dokonce s deštěm nebo přehánkami. Teploměr má klesnout na 15 až 11 stupňů nad ránem. Zítřek už bude plný sluníčka přes den a teploměr vystoupá na 24 až 29 stupňů. Na horách bude okolo 20, na Šumavě okolo 24.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na Zátočí v historickém Líbigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na Zátočí.cz.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytují přehánky a také ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat, ráno se budou objevovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Baník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům @klicperova.cz.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytují přeháňky a také ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat, ráno se budou objevovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaní.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Mám prostě o

Krásný poslech Rádia Blaník, dnešní oslavenec Otakar, nebo chcete-li Otokar, tak to dříve bylo Otokar, tak má dneska svátek. Pánové, my vám přejeme vše nejlepší, o to víc, protože dnešních oslavenců není mnoho, něco málo přes 6 tisíc. Otakar je celkem vzácné jméno, tak si užijte svůj dnešní den, 27. srpen roku 2026 a na Blaníku si jdeme hrát dál hezky česky.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytují přehánky a také ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat, ráno se budou objevovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 27. srpna, dnes má svátek Otakar a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes začíná 11. ročník Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Potrvá do 30. srpna. O 6. večerní se můžete v Českých Budějovicích těšit na komentovanou prohlídku, a to festivalu umění ve městě. Akce proběhne před kulturním centrem Rabenštejnská a nabídne návštěvníkům možnost objevit skryté příběhy soch v rámci letošního tématu křehkost. V 5 odpoledne proběhne v Teplicích nad Metují v kině zahájení 43. ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Dnes také v Chomutově začíná festival současného umění s názvem Obnažení. Moravské divadlo Olomouc nabídne zájemcům poprvé ve své historii na prodej už nepotřebné kostýmy ze svých skladů. Půjde o zhruba 4500 kousků. A v pravé poledne proběhne slavnostní otevření nového centrálního hřiště pro děti Vysoká Mez ve Zlíně. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytují přeháňky a také ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat, ráno se budou objevovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.